0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda se po 2-týdenní pauze vrací k jednání. České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem. V pondělí do Česka dorazí ochlazení, místy hrozí také silné bouřky. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda se po 2-týdenní pauze vrací k jednání. Ministři mají představit hlavně další kroky v boji proti suchu v rámci obnovené národní koalice proti suchu. Zabývat se mají ale také novelou občanského zákoníku, pravidly zdravotní způsobilosti držitelů zbraní nebo podporou zemědělců. Na programu vlády je ale také plán pražské vysokorychlostní tratě a akční plán kybernetické bezpečnosti Česka do roku 2030. Případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných 15 let musí jít podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové ruku v ruce se změnou výchovných ústavů. Jejich současný systém není funkční. V rozhovoru s Václavem Moravcem řekla, že je také třeba chránit děti, které ve výchovných ústavech pobývají, například kvůli úmrtí rodičů nebo proto, že se o ně nikdo nechce starat. Chorvatská policie informovala, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Od čtvrtka na pobřeží v několika lokalitách zuří nebo zuřilo kolem desítky požárů. Při největším z nich u Omiše na jihu země zemřel jeden člověk a asi 40 se zranilo. 2000 lidí muselo být evakuováno, z toho asi 300 českých turistů. České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem 76-75. K vítězství přispěla 25 body Julie Pospíšilová. Svěřenkyně trenérky Ptáčkové zahájily 2 úspěchy zápasovou přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí se má výrazně ochladit, meteorologové vydali varování a výstrahu před silnými bouřkami, které půjdou z jihu směrem na východ, na Moravu a do Slezska dorazí až o něco později. Výstraha platí od dnešního poledne. Máme se připravit na silné bouřky, které místy doprovodí krupobytí, silný vítr a nebo také silný déšť. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Z muziky.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj
1: půl. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
3: Hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: To zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Na téměř čtvrtině měřících stanic v Česku padly v neděli teplotní rekordy. Baromček Rally Zlín ovládl domácí Adam Březík se Škodou Fabia. A v pondělí do Česka dorazí silné bouřky v platnosti a výstraha meteorologů. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku, měřících přes 30 let, padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. V Čechách se už večer můžou podle ústavu projevit bouřky, následně budou postupovat na východ. V pondělí potom budou především na Moravě a ve Slezsku i silné bouřky s nárazy větru nebo kroupami. Pršet bude podle předpovědí také v úterý a teploty se pravděpodobně nedostanou nad 25 stupňů Celsia. Německé firmy snížily v prvním pololetí přímé investice ve Spojených státech meziročně téměř o 2/3 na 4,3 miliardy eur, což je 3leté minimum. Jedním z důvodů je politika. Administrativa amerického prezidenta Trumpa totiž zavedla cla na řadu zemí, a to včetně těch evropských. 8 muslimských zemí dnes ve společném prohlášení odsoudilo izraelské odmítnutí plánu, který pro pásmo Gazy navrhl americký prezident Donald Trump. Informují o tom AFP a Reuters. Signatáři, mezi nimiž jsou Egypt, Turecko nebo Saudská Arábie, uvádí, že toto odmítnutí ohrožuje intenzivní snahy o mír v pásmu Gazy. Baromček Rally Zlín ovládl domácí Adam Březík se Škodou Fabia a vybojoval největší úspěch své kariéry. 30-letý zlínský rodák v cíli přiznal, že je vítězství něco nepopsatelného a naplno mu zřejmě dojde až za několik dní. Triumfem se navíc zapojil do boje o titul mistra republiky. Naopak 12-násobný vítěz Barum Rally Jan Kopecký kvůli defektu a technickým problémům odstoupil a přišel tak o reálnou šanci obhájit český titul.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jdeme také na počasí. Jak už bylo řečeno, v pondělí je v platnosti výstraha před silnými bouřkami, které můžou dorazit zhruba někdy kolem poledne až do večerních hodin. Postupně se budou přesouvat na východ. Můžou přinést krupobytí, silný vítr a případně také silný déšť. Teploty zítra budou maximálně kolem 25 stupňů Celsia. Tak tolik zprávy, další 5 za hodinu. Do té doby dobrý poslech. Yeah.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda se po 2-týdenní pauze vrací k jednání. České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem. V pondělí do Česka dorazí ochlazení, místy hrozí také silné bouřky. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda se po 2-týdenní pauze vrací k jednání. Ministři mají představit hlavně další kroky v boji proti suchu v rámci obnovené národní koalice proti suchu. Zabývat se mají ale také novelou občanského zákoníku, pravidly zdravotní způsobilosti držitelů zbraní nebo podporou zemědělců. Na programu vlády je ale také plán pražské vysokorychlostní tratě a akční plán kybernetické bezpečnosti Česka do roku 2030. Případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných 15 let musí jít podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové ruku v ruce se změnou výchovných ústavů. Jejich současný systém není funkční. V rozhovoru s Václavem Moravcem řekla, že je také třeba chránit děti, které ve výchovných ústavech pobývají, například kvůli úmrtí rodičů nebo proto, že se o ně nikdo nechce starat. Chorvatská policie informovala, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Od čtvrtka na pobřeží v několika lokalitách zuří nebo zuřilo kolem desítky požárů. Při největším z nich u Omiše na jihu země zemřel jeden člověk a asi 40 se zranilo. 2000 lidí muselo být evakuováno, z toho asi 300 českých turistů. České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem 76-75. K vítězství přispěla 25 body Julie Pospíšilová. Svěřenkyně trenérky Ptáčkové zahájily 2 úspěchy zápasovou přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí se má výrazně ochladit, meteorologové vydali varování a výstrahu před silnými bouřkami, které půjdou z jihu směrem na východ, na Moravu a do Slezska dorazí až o něco později. Výstraha platí od dnešního poledne. Máme se připravit na silné bouřky, které místy doprovodí krupobytí, silný vítr a nebo také silný déšť. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1.

like everything's surreal.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Takže asi hezké ráno tedy.
3: Krásné ráno zprávy a Katka Vavřínová.
4: Dobré ráno. Babišova vláda projedná návrat koalice pro boj se suchem. Politici mají poslední šanci opravit kandidátky do říjnových voleb a aktuálně se nikde na dálnicích nezdržíte. Dnes se sejde vláda, aby obnovila národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018. Tehdejším ministrem životního prostředí byl Richard Brabec z Hnutí ANO. Nynější hejtman Ústeckého kraje odpovídal pro Frekvenci 1 na to, zda by tato koalice měla teď fungovat stejně jako před lety.
5: Ta národní koalice měla zase 15 subjektů, takže tam třeba běžně chodilo 20 i více lidí. Já jsem přesvědčen, že dnes stačí méně a určitě základem budou členové vlády s tím, že ad hoc si pak přizvou další odborníky, případně další instituce.
4: Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. V případě bezchybných kandidátních listin úřady do soboty 22. srpna rozhodnou o jejich připuštění k volbám. To se uskuteční 9. a 10. října souběžně s úvodním kolem senátních voleb. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na hasiče. Viktoria Plzeň měla na kontě po prvních třech kolech první fotbalové ligy jen 2 body a tak v utkání proti Zlínu mocně toužila po výhře. V duelu se Zlínem se jí to po výsledku 3-2 povedlo, ale zadarmo to Plzeň neměla. Pro kolegu Aleše Svobodu je to událost kola.
6: Plzeň předvedla směrem dopředu zlepšený výkon. Měla více střel i šancí. Ale opět se ukázalo, že je v nové sezóně zranitelná dozadu. Za stavu 3-1 místo klidného dohrání po individuální chyby inkasovala a o vítězství se musela ještě obávat. Viktorka od startu ligy zatím neudržela čisté konto, naopak má s 11 inkasovanými góly po 4 kolech nejhorší obranu ze všech týmů. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Zatímco Plzeň zaznamenala svou první výhru v nové sezóně, Zlín je naopak jediným celkem v lize, který v novém ročníku nezískal ani bod.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech můžou být i silné. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě naměříme ještě 30.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A krátce po 6. míříme na dálnice.
7: Aktuální jsou všechny dálnice plynulé, průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Vstáváte s Frekvencí 1, teď už mají slovo Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
2: A přejeme ještě jednou hezké ráno, teď 6:04.
3: Krásné ranko.
2: Tak jak se ti chtělo zpátky po tom tvém eurovíkendu?
3: No, tak těžký to bylo.
2: Ty návraty jsou složité, že jo?
3: Co ti budu, těžký to bylo, no. Jako vlastně člověk se ani nerozkouká a vlastně už je jako zpátky v kuchyni v zástěře, víš?
2: Luka se rozkoukávala v Neapoli, to je přeci jen kousek cesty.
3: Kousíček, no.
2: A spokojená teda.
3: Ale jo.
2: Mám Neapolu vlastně rád, ale jsou lidi, kteří jako ji úplně nemusí. Tam prostě bordel, hluk.
3: No, ale právě musím říct, že mám pocit, že trošičku jakoby začali uklízet. v Neapoli. Podle toho já jsem čekala, že to bude jako Sicílie.
2: No, jestli tam neuklízala náhodou ty, já vidím, jak vždycky přijde Kupka Rádu do rádia a začne tady, že by... No, počkejte tady, počkej.
3: Počkej, já vám to zametu.
2: Pozitu, počkej, já tady trošku jenom poklidím na rohu.
3: Mě fakt mě to překvapilo, že nebyla tak špinavá, jak jsem čekala, že bude. Jako opravdu, jo?
2: Tak jo.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: porazit Petra, těch je u nás hodně.
1: Myslím si...
0: Počkej, tady... Tam někdo ulomil o víkendu mikrofon?
2: Ano.
0: A Lubka musí mít teďka jiné, já ji budu zapomínat celé ráno zapínat. Budu zapínat ten ulomenej.
2: Je vlastně, jo, já teďka na to koukám, že vlastně, kdybych chtěla kašlat, tak tady na tenhle ten mikrofon nemůžu, protože mám strašně daleko to kašlat.
0: Nám se strašně často stává, že se sem vrátíme takhle v pondělí a Lubka si vždycky rozdíne, řekne, co se tady dělo zase? Někdo no byl jak dělo zase.
2: Tohle ale jako je výrazná změna, no. Tak každopádně, Petr, těch je hodně a svátek mají dneska.
3: Horoskop Frekvence 1.
4: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno, milí přátelé, vítejte u pondělních horoskopů. Svátek slaví Petra, Petronela, Petula a Záviš. Gratulujeme. Slunce ve lvu a luna ve vahách intenzivně vnímá vše, co se týká harmonie vztahů. Jste citlivě založení, upřímní a otevření, ale nesnášíte odpor a omezení. Co čeká lvy? Energie máte za dva. Udržet s vámi krok nebude jednoduché. Nespokojíte se s vysněnými vzdušnými zámky, ale budete je chtít zhmotnit. Pany, zřejmě si ověříte, že není všechno zlato, co se třpití. Kdo si blízký vás klame? Ach jo. Váhy, luna je ve vašem znamení. Bohyně lásky Venuše je vám nakloněna. Družná společenská nálada nebude jen o zábavě. Štíři, začátek týdne bude ve znamení jednání a setkávání se. Z jedné strany přináší radost, z druhé starost. Pozor, milostné dobrodružství nemusí být bez následků. Střelci, ve vzduchu jsou nějaké novinky, které vás v životě posunou dál. Neleňte a využijte všech šancí, které se vám nabízejí. Kozorozi, přesně víte, jak by se daly některé věci urychlit, ale jisté okolnosti vám brání. Zřejmě budete muset z něčeho ustoupit a podřídit se většině. Vodnáři, dnešek by měl probudit jisté ambice a smysl pro humor. Láska vám dává křídla. Ryby, dobré úmysly někdy nestačí. Planety naznačují, že nadešel čas, abyste přistoupili ke konkrétním činům. Berani, máte-li novou známost, trocha trpělivosti je vám třeba. Příliš rychlý útok se nevyplácí. Musíte změnit přístup nebo vymyslet novou strategii. Víc si pamatujte, že opakovaná setkání vždy, co si naznačují, nejsou náhodná. Nemáte si s kým, co si vyříkat. Nezůstalo mezi vámi něco nedořešeného? Blíženci, nic pro vás není nedosažitelné. Dokážete se šikovně postavit ke všemu, co vám přijde do cesty. Radci, budete mít tendenci mnohé zlehčovat a podceňovat. V lásce to bude chtít malý trénink vůle. Milí přátelé, dnešek je především o trpělivosti a dobré organizaci. Někdy se může cíl vaší cesty poněkud vzdálit. Ideální stav nastane, když si v sobě uděláte pořádek. Přeji úspěšný začátek týdne. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 19 minut, vám přejeme hezké ráno.
1: Krásné ranko.
0: Tak, uděláme si trošku lepší to ráno.
1: Uděláme, dáme si for?
0: Tak jo, je tady Jana s Mikešem.
2: Poslední slova krátkozrakého. Pane, vy trháte maliny v kožichu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mixer v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírám

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: ráno, za chvíli půl sedmé, my se mrkneme ještě v rychlosti za počasím. V noci bouřilo.
1: V noci bouřilo. Musím říct, že teda mě ta bouřka probudila, ale že byla krásná a že jsem si to užila. A vlastně se vůbec nezlobím, že dneska bude zataženo, deštivo, místy bouřky. Teda, bacha na to, protože hrozí i krupobytí, to by mohlo nadělat nějakou neplechu, ale dorazí slibované ochlazení, dnešní nejvyšší odpolední teploty v Čechách 19 až 23, na jižní Moravě až 28 stupňů.
0: Neplecha ukončena. Neboj se.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy, Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
0: Je přesně půl sedmé, krátké zprávy má Katka Vavřínová.
6: Pěkné ráno, ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil ve čtvrtek premiér Andrej Babiš. Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že nařídil ministerstvu obrany, aby omezilo účast armády Spojených států na společných cvičeních s Jižní Koreou. Učinil tak mimo jiné kvůli svým dobrým vztahům s vůdcem Severní Koreje Kim Jong-unem. Současná epidemie eboli v Kongu si podle aktualizovaných vládních údajů vyžádala životy už 2325 lidí. Co do počtu obětí, tak překonala zatím nejhorší epidemii v zemi z let 2018 až 2020. Informovala o tom dnes agentura Reuters.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Pozor, dejte na nehodu na D1.
7: Dopravní nehoda osobního vozidla se zvěří se vyšetřuje na dálnici D1 na 247. kilometru ve směru na Ostravu. Projíždějte s opatrností. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D11 od 37. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní omezení mezi 35. až 25. kilometrem. Zdržení je 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Jsem zvědav, jestli začnou růst houby, když nám teďka zaprší.
1: Myslím na to od včerejšího večera.
0: Říkal, spousta Čechů má tyhle myšlenky.
1: Jo, protože letos je ta houbařská sezona, teda kromě toho místa, kam vyrazila kolegyně Jana, tak jinak je to teda na houby, musím říct, protože fakt nic, ani muchomurka, ani holubinka, nenašla jsem v lese vůbec nic, ale myslím si, že by mohlo, protože tak, jak má být dneska, tak má vlastně být celý týden, má být zataženo, deštivo, mělo
0: takže
1: by
0: docela, o víkendu.
1: Takže o víkendu by právě mohli vyskočit.
0: No, nechme se překvapit.
1: No jo, no.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, 6 hodin, 8:30 minut. Pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak dnes... co, mám zkusit já tebe, když ses takhle jako vybr.
1: Ne, jakože, že hned, abych to měla tak jako pěkně z čistý vody.
0: Jak chceš,
1: jako,
0: dobře. Jak chceš, řekni si.
1: Tak jo, tak mě vyzkoušej.
0: Dobře, tak já si tady něco najdu.
1: Něco se
0: mám tady... toho spousty,
1: ano.
0: Pro tebe nachystáno.
1: Mm-hmm. Tak někam sáhni.
0: Dobře. Dobře. Hele, mám tu jedno takový hezký výročí, nevím, možná to budeš vědět, přeci jen se, že znala, ale narozeniny 50. slaví Jigráček letos.
1: Ano.
0: Jo. Umíš si tipnout, jaká byla úplně ta první figurka? Jaká to byla profese?
1: Ty vogo, byl to podle mě někdo ze záchranných složek, ale teďka...
0: Takže jak by... vypadal první Jigráček?
1: To nevím. Nevím, ale typovala bych to fakt jako na...
0: hasič nějakej,
1: no,
0: policaj?
1: No, typovala bych hasiče, policajta. Doktora vlastně asi ne, ale... Uh-huh. Ale tyjo, ještě... I když tenkrát...
0: Voják možná, jako jo.
1: Voják, tenkrát ještě ta dělnická třída, počkej. Uh-huh. Jestli on neměl třeba nějakou jako helmu. Jestli on nebyl, víš, jako nějaký třeba horník.
0: Horník dokonce. No,
1: jako nevím
0: první
1: to.
0: První Jigráček byl s helmou pravděpodobně. Ty
1: já bych tepla, že byl s helmou, jo. To bych, takže počkej, takže to nemohl být doktor. V podstatě mohl to být opravdu ten hasič, uh-huh. Jo. Mohl to být nějaký horník, mohl to být nějaký zedník.
0: Okay, nechme to tak, nechme tři
1: jako
0: profesory.
1: Shodneme se na tom, že to nebyl třeba Karel Gott jako zpěvák.
0: Jasný. Tak zkuste taky přemýšlet, možná ho máte doma, nebo jste si s ním hráli.
1: Ty jo, jestli ho máte doma, tak jste podle mě milionáři
0: tak
1: toho prvního.
0: Tak se na to mrkneme. Ráno frekvence 1. Děláme

0: máte bílý hadry, který nosili zedníci dřív, jestli víš.
1: Jo.
0: No a v ruce má belík.
1: Sanku.
0: No, má tam tu lopatku,
1: no jo, tady káť
0: a červenou čepici. Dokonce, člověče, vlastně se neví úplně přesně, jestli to je pravda nebo ne, ale traduje se,
1: no,
0: že s nápadem přišel německý designer Hans Beck, který neuspěl na přelomu 60. a 70. let s touhle figurkou ve své zemi.
1: Takže no, proto se to začalo vyrábět u nás, jo? Uh-huh.
0: Traduje se to.
1: Ty jo. A nová jo. Éra, vyrábí se ještě?
0: Ještě jo, myslím si, že jo, no. Jo, já jich mám schovaných asi 10
1: třeba. A máš sedníka?
0: Myslím si, že tam bude, no. Mám ještě v těch krabičkách asi za 23 korun.
1: Víš co, já fakt přemýšlím nad tím, teďka jak na něj koukám, nevíš, proč ty zedníci chodili takhle v bílém?
0: Aby nebyly vidět, jak jsou zase špinavý.
1: Jako od dva vápna, jo, takhle.
0: Mám jsem to řekl.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: hezké ráno. Já tady studuju ještě ty igráčky, víš, když jsme to tady tak jako nakopli 50 a slaví letos, tak jsem koukal, kolik tak stojí a některé ty vzácnější figurky jdou do několika tisíc korun, když se ti zadaří. Nejdražší byl nějaký unikátní set Kašpara, Melichara a Baltazara.
1: Jako fakt, to existovalo.
0: Jasný, no. Ale nechávají si ty figurky vyrábět už i třeba firmy, že jo?
1: Jasně.
0: Jako pro reklamní účely. Bylo jich v profesí bylo strašně moc za tu dobu. A nenašel jsem tady, člověče, už další informace o tom, že by to opravdu přišlo z Německa. Tady naopak, jako jsem se dočetl, jestli to vyrábělo, aspoň teda, když už ne z Německa, tak v Mnichovicích.
1: Jo, jo. No, posíláte nám fotky igráčku, tady přišla jako dokonce fotka z nějaký výstavy, která byla v Bruntále. Ibson píše, že mají všechny igráčky z dětství doma.
0: Ne, všechny, jo.
1: A Zdeněk nám napsal, že se jim doma dokonce ten první povaloval, ten zedník.
0: A už se nepovaluje.
1: Já si totiž myslím, že to je vždycky taková ta chvíle, jakože to, víš co, to máme my se čtyřlístkama, třeba u nás na chalupě. Uh-huh. Tam se povalovaly čtyřlístky, povalovaly se všude, dokonce i na, jak, nebyly to obyčejné budky, byly to.
0: Kadibudky.
1: Jasně, takže se tak povaloval se i tam a vlastně teprve vlastně potom se nějak začalo řešit, že jsou to vzácný časáky a už bylo pozdě, že jo? A takhle si myslím, že to bylo i s těma igráčkama.
0: No, igráčkovi šla sundat ta paruka, ty vlasy a potom měl vlastně dutou hlavu.
1: Ano,
0: když jsem byl malý, tak jsem vyrobil ze směsi šampónu, jakýchsi saponátů, speciální tekutinu, která ho měla oživit a nalil jsem mu to do té hlavy a zase jsem to zacvak. Nefungovalo to. Jsi blbej šampón.
1: Blbej.

0: Tohle je píseň speciálně pro Lubku, která víkend trávila v Neapoli. Poslal jsem jí do těch nejvyhlášenějších neapolských pizzerií, kde Držím ti město je opravdu na místě, protože tam se stojí dlouhé fronty.
1: Tam se stojí dlouhé fronty a hlavně neberou rezervačky. Jo, takže tam vlastně ne. A je to docela dobrý, že v momentě vlastně, kdy vlastně všechny usadějí, tak oni začnou potom přijímat objednávky na tvoje jméno a obsluhují jak ty hosty v restauraci, tak ty hosty venku a vždycky jenom zavolají to tvoje jméno, že už jsi na řadě a jdeš si pro pizzu, jo?
0: No, to je právě ten problém, musíš si dát bacha na to, jaký jméno tam necháš.
1: Jo.
0: Že Miroslav Lubomíra.
1: Přesně.
0: Za chvilku zprávy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké pondělní ráno.
1: Jsou tu zprávy a má je Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno. Vláda nejspíš znovu sestaví speciální tým pro boj se suchem. Umělá inteligence lépe pomáhá se zjišťováním aktivity roztroušené sklerózy a bouralo se na Pražském okruhu směrem k D1. Babišův kabinet chce obnovit národní koalici proti suchu, která vznikla v roce 2018. Jak Frekvenci 1 řekl bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, proti sestavení týmu odborníků nic nemá. Návrh na řešení ale přichází podle něj pozdě.
5: Já si nekritizuji to vlastním rozhodnutím postavit tým odborníků, proč ne, ale tady je jasná kompetence ministerstva životního prostředí a zemědělství. Oba dva ministři podle vodního zákona mají dost pravomocí a možností tu situaci řešit a měli ji řešit už týdny dopředu.
4: Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Ty by měly posloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině a výstavbu drobných vodních nádrží. Díky umělé inteligenci lze na snímcích z magnetické rezonance mnohem přesněji odhalit i ty nejmenší změny v mozku způsobené roztroušenou sklerózou. Píší to Novinky.cz, jsou to závěry studie vědců 3 ostravských pracovišť, kteří porovnávali výsledky 2 systémů vyšetření magnetickou rezonancí při sledování aktivity roztroušené sklerózy v mozku. Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettierová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká média, včetně ABC News. Příčina smrti je dosud neznámá. Pražská Slavia poprvé v nové sezóně první fotbalové ligy ztratila. V Liberci remizovala 1-1. Více ve své rubrice Výsledek kola dodá kolega Aleš Svoboda.
6: Slávisté po první půli v soubojově vedeném utkání vedli, ačkoliv Liberec nesehrál vůbec špatnou partii. Domácím se to vrátilo v 72. minutě, kdy po chybě Konečného srovnal Babula. Až do konce byl Liberec nebezpečnější. Slávisté ve druhé půli neměli z čeho dát gól, po změně stran neměli ani jednu střelu na bránu. Výkon v Liberci byl z jejich pohledu zatím v nové sezóně nejslabší. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Slavia zůstává i přes remízu na čele ligové tabulky. Liberec je po 4 odehraných kolech 4.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Očekávané ochlazení je tady, bude oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší, místy čekáme bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě naměříme ještě 30.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Komplikace hlásí z pražského okruhu AD11.
7: Dopravní nehoda osobního vozidla a dodávky se vyšetřuje na pražském okruhu na 1,5 kilometru ve směru k dálnici D1. Projíždějte s opatrností. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D11 od 37. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní omezení mezi 35. až 25. kilometrem. Zdržení je 10 minut. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: A krátce po 7. pokračuje ráno na frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
8: Jsme tu, přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno.
8: Za sebou svatební víkend.
1: A že teda, pánové do toho praštili. Napřed mě vyskočil titulek, že se oženil Hynek Čermák, potom jako druhej následoval David Prachař. Tak asi si na svatbě nebyli, myslím.
8: Vzájemně.
1: Navzájem. To asi ne.
8: Hynku, budu se ženit, přijdeš? Jo, ale počkej, já tam něco mám. Jo, tak já se taky žením. Tak nic, tak gratulujeme samozřejmě, ať to vydrží. Dobře vybírali chlapci, jsem koukal.
1: Jo.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: s datem 17. srpna mám tady jedno výročí, který ocení hlavně kluci, hlavně chlapy. Nejznámější česká motorka, podle tebe?
1: Ozex. Skoro jediná, že jo?
0: Skoro jediná, Java.
1: No, no.
0: 1929 byla tahle značka zaregistrovaná v Česku.
1: Právě 1929, jo?
0: 1929, právě 17. srpna. O dva měsíce později si nechal zakladatel té značky František Janeček tu značku zapsat i u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě. A představil tehdy ještě neúspěšnou motorku Java 500. Ale vlastně potom už všechny ty další motorky byly úspěšný a úspěšný a úspěšnější a úspěšnější, až jsme se dostali k té nejslavnější.
1: A to je ta bílá. No jo, no, Java 500, to jsme zase zpátky u těch igráčků, nevím, kterou přesně myslíš, ale byly dvě, byla Java 500 OHV a OHC. A ta OHC, myslím, že jako to je už jako hodně drahá záležitost.
0: Fakt. Tenkrát to nebylo úspěšný, ale teď to má cenu, no.

0: čtvrt na 8, Frekvence 1 s vámi, je tu poslední slovo. Lubka byla o víkendu v Itálii, tudíž budeme hrát v lirách teďka. Jo, to bude.
1: To už je dávno,
0: to by bylo hodně, viď? Kolik tam máme? 20 třeba?
1: 26 tam
0: 26 tisíc korun tam máme.
1: No,
0: no, ale kolik by to bylo lir asi? Hodně.
1: No, hodně, no. Stejně jako by to
0: milion,
1: bylo hodně, hodně eur.
2: Frekvence 1. Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Ale vím si, jak to skvěle muselo znít, ať už v Polsku nebo v Itálii, když měli nějakou soutěž v rádiu a hráli třeba o miliardu lir.
1: No, jasně.
0: A bylo to 16 korun.
1: Přesně, přesně.
0: Tak,
1: telefonní číslo 2574099, 620 tisíc v korunách českých pro vás máme.
0: Uvidíme, kdo by chtěl soutěžit. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Koho tam máme?
3: Dobrý den, tady je Jiřina Vyškovsko.
0: Jiřinko, zdravíme vás po víkendu. Už u vás taky prší, nebo ještě ne?
3: Ne, ráno začalo, já nevím, kolik bylo, jak kdyby blesky, ale nic.
0: Nic toho
3: ale
0: zatím. Nic. Dobře,
1: tak
0: no.
1: Snad se to dostane i k vám, teda ne, že bychom vám přáli nějaký silný bouřky, ale myslím si, že na tu vodu čekají úplně všichni.
3: Ale je to šílený, to
1: jasně,
3: sucho je.
1: Jasně.
3: Je.
0: Tak, herečka Petra Hřebíčková tu nechala tuhle větu.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak co myslíte?
3: Syna.
1: Ještě jednou?
3: Syna.
1: Pojďme to prověřit.
0: Zkusme to. 26 tisíc korun ve hře.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Není to syn.
1: Syn to není, ale typ je krásný. Zdravíme na Vyškovskou.
0: Naslyšenou.
3: Taky zdravím do Prahy.
0: Ano, hezké ráno. Pětistovka, to znamená, za hodinu hrajeme znovu.
1: Ano, o 620 a půl tisíce, jenom jsem ti chtěla říct, že já jsem taky asi takhle přeshraniční dítě. I když tenkrát to nebyly hraničce, ale myslím si, že...
0: Slovenka seš?
1: Že jsem ze Slovenska.
0: Fakt, jo? Já nevím, zkusím se někdy rodičů zeptat.
1: Zkus.
2: Poslední slovo. Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mixe v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Za 2 minuty bude 7:30, je tu týden, kdyby se mělo ochladit, což je vidět už teď, v noci bouřilo.
1: No, mě to teda musím říct, celkem jako vyhovuje. Já mám opravdu ty 25 ráda, ty no, teploty.
0: Chápu, radši jsi to dodala, než to pokomentuju.
1: Přesně.
0: Musím říct, že mě teda horko nevadí. No. Já jsem jako ho zvládám celkem dobře, ale teďka o víkendu už mě to fakt štvalo.
1: Jo, jo, jo.
0: Já už jsem si říkal, jako už to stačí vlastně, už se tady smažíme docela dlouho.
1: Jo, tak je, víš co, my, co máme problémy se žílama, tak my to fakt nemáme rádi. Prostě všechno ti otejká a je ti blbě, že jo, v tom vedru. Takže já jsem spokojená, já mám dušičku v péří.
0: Tak jo, jak to bude konkrétně s počasím, tak to nám prozradí meteorologka
1: Dagmar Honcová.
0: Já už jsem se těšil na to, Dagmar. Chtěl jsem jí to nějak jako udělat ten těsnopis.
1: Jako takový, hezký, jasně.
2: Tak, no, žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno, dneska na většině území Česka konečně zavoní kapky deště. Očekáváme zataženo až oblačno, postupně na většině našeho území s deštěm nebo s přeháňkami, místy i s bouřkami. Ty budou ojediněle silné, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, jako je krupobytí, přívalové srážky a nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. A právě silné nárazy větru mohou přinášet největší škody. Teploty půjdou v porovnání s víkendem dolů. V Čechách nejčastěji naměříme 19 až 23 stupňů. Pohybovat se tak budou pod letní hranicí. Na jižní Moravě rtuť teploměru ještě dosáhne až 28 stupňů. Sečteno a podtrženo, pondělní den bude pořádně ospalý, ale konečně přinese tolik potřebnou vláhu. Ojediněle spadne až 30 litrů na metr čtvereční. Takže deštníky a pláštěnky všude sebou.
0: A teď je přesně 7:30, krátké zprávy má Katka Lavřínová.
4: Hezké ráno, v Česku je nedostatek bezpečnostních krytů. Aktuálně jich hasiči evidují jen přes 1500. V případě ohrožení by jejich kapacita vystačila jen pro zlomek obyvatel, píše web veřejnoprávní televize. Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že nařídil rezortu obrany, aby omezil účast armády Spojených států na společných cvičeních s Jižní Koreou. Učinil tak mimo jiné kvůli svým dobrým vztahům s vůdcem Severní Koreje Kim Jong-unem. 6 lidí zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v Belgorodské oblasti. Hlásí úřady ruského regionu u hranic s Ukrajinou. 4 osoby jsou zraněné.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A po krátkých zprávách ještě přidáme pohled na silnice s Markétou.
5: S opatrností projíždíte po Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Na 80. kilometru u Jesenice se došetřuje nehoda osobního auta s dodávkou. Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolona mezi 39. a 29. kilometrem, ve které se zdržíte 20 minut. A dopravní omezení zpomaluje provoz také na dálnici D4 směrem do Prahy mezi 12. a 9. kilometrem po pojíždění řidiči zhruba 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Hezké ráno s datem 17. srpna. Dnes tu máme 2 kulatiny. Jedny slaví Chantal a druhé slaví Pulén.
1: A ona tam má ještě nějaký další 2 jména uprostřed. Aha, jako nějaký ještě Marie a něco.
0: Půl kulatiny, jedný je 35.
1: A druhý je taky 35, no prostě mladá kočka. Ne, samozřejmě velikánská gratulace k těm krásným narozeninám. No a není jediná, kdo dneska slaví, nebo spíš co dneska slaví. Taky první CDčko na světě vyšlo v roce 1982. Značka Philips.
0: Jasně.
1: A bylo tam album skupiny, tipnout sis.
0: Jaký to byl rok?
1: 82.
0: 82, co mohlo být první na CDčku? No, 3 sestry to nebyly.
1: A to je správná odpověď.
0: Jasně. Já nevím, co by to mohlo být. V tomhle roce Queenie nějaký třeba? Nebo...
1: Jak by řekla Jana, tak je to skupina... ABBA
0: byla. ABBA. No, to vlastně dává co?
1: No, takže prosím logiku, tě, no. Vylisovalo se takhle v srpnu, ale na trh šlo až v listopadu. Prostě jsme si na to pěkně počkali. A pak jich teda bylo další 150.
0: A na čem
1: 150.
0: se to přehrávalo tenkrát? Blbě asi, ne?
1: Víď, blbě. To totiž jako, to jsi musel pořídit komplet.
0: Já mám CDčko na hlavě vzadu, celkem solidní.
1: A na čem se to přehrává? No, na sluníčku.
0: Sluníčku se to přehrává. No.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, přátelé, společně s námi ve studiu už taky Tomáš Víla. Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno, já vás zdravím.
1: Dneska ve sportovním.
0: No tak, připraven, jako aspoň oblečení má.
2: Takhle, to je to jediný, jak já ještě můžu jako reprezentovat sport, takže jako oblečení je důležité.
0: Třeba odstartoval Čes Lipno Sport Festival, festival, o kterém jsme tady mluvili se spoustou lidí a vždycky jsme se s Lubkou chlubili, že bychom se tam třeba taky zajeli podívat a vyzkoušeli si tam něco náročného, složitého.
1: Ale my nemáme to sportovní oblečení.
0: Ano, a nakonec jde Tomáš a zvládne to za nás.
2: Co? Přesně, budu reprezentovat, budu aspoň zdobit. Já jenom připomenu, že se jedná o 15. ročník a ten vlastně letos slibuje nejbohatší program ve své historii. Jo, my se tady můžeme úplně nově seznámit třeba s Lipno Hybrid Runem, což je kombinace běhu a náročného silového cvičení, ale jsou tady k dispozici i překážkové prvky, laser run, slackline, žonglování nebo street dance scéna. Jinak na Lipno se také poprvé vrací jachting a návštěvníci si budou v rámci tohoto festivalu moci vyzkoušet třeba paddleboardy, což si myslím, že jako fajn s někým, kdo to teda jako umí, myslím s profíkem,
1: jo,
2: padat z toho umíme úplně každý. Jinak celý vlastně Čes Lipno Sport Festival také přivede řadu různých sport

0: Jako jedu, no.
1: No slušíte to, toto máš.
2: Mě by zajímalo teda ten jachting, jestli ti tam někdo půjčí jachtu třeba za 20, 50 milionů. Přesně. Asi si to vysvětluju špatně, že jo?
0: To si asi vysvětluješ jako blbě. Myslím si, že profíci tam budou jezdit v těch jachtách, v kterých my jako reprezentujeme a sbíráme jako trofeje, jo? Mm-hmm. To jsou takový ty malý plachetnice, kterým my fakt patříme jako ke špičce, jo? Ale myslím si, že pro návštěvníky tam budou ty paddleboardy. Mm-hmm.
1: Jasně.
2: Ještě se mi moc líbilo, jak jsem mluvil o Honzovi Kollerovi, tak většinou fotbalisti, jak jsou mrštní a malí, tak dělají kličky, ale Honza, jak je velký, tak dělá kliky, jak jsi říkal, že jo?
0: On dělá kliky a ne hlavičky. Ale hlavice.
1: No takže na Lipně je opravdu z čeho vybírat, ať už vás láká sport, adrenalin, hudba, nebo jenom aktivně strávený den s rodinou. Každý se tady svoje najde.
2: Tak přátelé, mrkněte samozřejmě klidně na web, je to na vás. Užijte si to, Tome, tobě děkujeme.
0: No a my se ještě dnes odpoledne uslyšíme a přineseme a zprostředkujeme tu atmosféru.
2: Těšíme se na to. Yeah.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil, snůli na stůl. Pak co to s námi od 10 k 5.

0: Frekvence jedna s vámi, ono se tak obecně říká, co moře vyplaví, to si můžeš nechat.
1: No ale odsamcať podsamcať.
0: To je téma, který si probereme už po 8 hodině, protože moře vyplavilo hromady eur, což je příjemná záležitost. Já si vybavuji, jak tenkrát někde ztroskotala loď a převážely na tom motorky, bavoráky.
1: Aha.
0: V takových velkých dřevěných kontejnerech a vyplavilo to právě na to pobřeží, tam lidi tahali ty ohromné motorky.
1: To si ale podle mě totiž nechat nemůžeš.
0: No.
1: Lehce nabil, lehce pozbil, no probereme si to za chvilku tady na Frekvenci 1.
2: Frekvence 1.

0: Za chvíli bude 8, my si dáme zprávy.
1: No a po zprávách pro vás máme také peníze v posledním slově. Přihodili jsme na 26,5 a jedny peníze si probereme už za chvilku.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňaťka.
5: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
6: Pěkné ráno. Končí vládní prázdniny. Ministři budou řešit sucho. Dělníci v Belgii při renovaci sklepa objevili zlato a provoz zpomaluje na pražském okruhu AD4C. Dnes se sejde vláda, aby obnovila národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018. Tehdejším ministrem životního prostředí byl Richard Brabec z Hnutí ANO. Nynější hejtman Ústeckého kraje odpovídal pro Frekvenci 1 na to, zda by tato koalice měla teď fungovat stejně jako před lety.
7: Ta národní koalice měla v zásadě 15 subjektů, takže tam třeba běžně chodilo 20 i více lidí. Já jsem přesvědčen, že dnes stačí méně a určitě základem budou členové vlády s tím, že ad hoc si pak přizvou další odborníky, případně další instituce.
6: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL proti sestavení týmu odborníků nic nemá. Návrh na řešení ale přichází podle něj pozdě.
8: Já si nekritizuji to vlastním rozhodnutím postavit tým odborníků, proč ne, ale tady je jasná kompetence ministerstva životního prostředí a zemědělství. Oba dva ministři podle vodního zákona mají dost pravomocí a možností tu situaci řešit a měli ji řešit už týdny dopředu.
6: Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. O prázdninách přibývá vážných nehod a zranění cyklistů. Nejméně 5 jich od začátku prázdnin na českých silnicích zahynulo. Rizikem na jejich straně je nepozornost, přeceňování vlastních schopností nebo chybějící bezpečnostní výbava. Problémem je taky alkohol, píše web České televize. Stavební dělníci při renovaci domu v Belgii minulý týden objevili ve zdech sklepa skrýš se zlatem. Jehož hodnota se odhaduje na 9 milionů eur v přepočtu 218 milionů korun. Nyní se čeká, komu poklad připadne, napsal s odvoláním na místní média web stanice BBC. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do boju o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky. Ta skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem z kontinentálního šampionátu z Mnichova v roce 2022.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Místy taky bouřky a odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech můžou být i silné. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde naměříme 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme ještě 30.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Brzdí se na pražském okruhu D11 a D4.
9: S opatrností projíždíte po pražském okruhu směrem k dálnici D1. Na 80. kilometru u Jesenice se došetřuje nehoda osobního auta s dodávkou. Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolona mezi 39. a 29. kilometrem, ve které se zdržíte 20 minut. A dopravní omezení zpomaluje provoz také na dálnici D4 směrem do Prahy mezi 12. a 9. kilometrem po pojíždě řidiči zhruba 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: Po zprávách už mají slovo na Frekvenci 1 Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
0: Jsme tu, hezké ráno, pojďme mluvit o penězích, já k tomu udělám, počkej, takovej úvod krásný. Andry.
1: Jo. Představ si tu situaci.
0: Představuju.
1: Sicílie, pláž, padající slunce k obzoru a prachy plovoucí po hladině moře.
10: Ty brďo, to muselo být na jednou plavců.
1: To bylo plavců. I ti, co neuměli plavat, skákali do moře. Stalo se to, že tam normálně někde na obzoru plavala loďka, která zaujala policejní stráž. Tak tam skočili a zjistili, dobře, že jsou to podvodníci na tom, na tom člunu. A oni, když viděli,
0: podvodníci,
1: ano, no. Oni když viděli, že se k ním blíží ta policie, tak začali házet to, co měli, to nebezpečné, do moře. A to byly prachy v taškách, že jo. A ty tašky se začaly prostě vybalovat a plavalo to k moři. Jako byl zrovna příliv, takže to plávalo k břehu. No a tyto lidi začali sbírat a tak. Bohužel si to neužili dlouho, protože to byly černý prachy, že jo. Takže normálně, když si odcházel z pláže, tak tě zkontrolovali. Karabinieri.
0: A sebrali
1: prachy
0: tě, jo?
1: Prachy si odevzdal a měl.
0: No, co, když jsi měla svoje nějaký? To ti sebrali taky. To jsou ale moje, prosím vás. To by se přesně stalo mně.
1: Přesně, to by mohlo říct každej.
0: A teď v těch plavkách jenom na hotel.
1: Hele, ale 16 no. milionů.
0: 16 milionů euro?
1: Ne, 16 milionů korun. Jo, 670 tisíc euro, ale to stejně jako je dost takhle.
0: Ještě, že tam nevezli drogy nějaký třeba, že by vysypali do moře ty 6 kilo kokainu. A teď by se tam motali ty zmatený turisti.
1: A ryby.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Máme tu další účtenku, která mně se moc líbí a bude se líbit i Lubce, která s tím má určitě osobní zkušenost.
3: Přesně tak. Dobrý den, chtěla bych proplatit účtenku za nákup v drogerii. Šla jsem jen pro deodorant, ale byly se mnou dcery.
2: Já myslím, že víc není potřeba
3: dodávat. Přesně, jako od někud přejdeme, holky unavený, utahaný, mami, já se těším domů. Jdu na nákup a říkám, počkáte v autě nebo jdete se mnou? Jdeme s tebou.
2: Jasně, najednou ožijou, že jo?
3: Přesně. Takže nákup s dcerama za 15 stovek.
2: Deodorant za 7,5 původně, jo?
3: Ano, Eli, odličovace psí polštářky.
2: Jasně.
3: Bourbonská vanilka, balzám.
2: Simoně, viď? Pineapple.
3: Šampon, voláme Simče, no.
2: Simčo, slyšíme se, dobré ráno.
4: No, dobré ráno.
2: Tady Míra s Lubkou.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence.
2: Tak jo.
3: Vy jste spinkala.
4: Že jo? Tak.
2: Přesně tak. Kde jste? Kde jsme vás chytli?
4: No, právě vstávám, jsem doma.
3: Jste doma, tak to je dobrý, jako představa, že vás chytneme někde na Sardinii, tak...
4: Ne.
3: Takže příjemné probuzení.
4: No krásné, děkuji.
2: Nás pobavila vaše zpráva, že jste si šla pro deodorant za 7,5 a nechala tam 1500. Pač šli s váma dcery?
4: Ano.
3: Znám to, Simčo, znám. Akorát jsem to tady říkala Mírovi, to je prostě úplně přesný. No nic, no tak ale vám se těch 1500 do peněženky vrátí, protože za vás platí frekvence 1.
4: Tak to je strašně moc hodně, děkuji moc.
2: Tak zkuste ještě dospat, nebo už stanete?
4: A já už stanu, už si dám kafičko. A...
3: Jo, tak to.
4: Jo.
3: Máte recht, na start dne kafe musí bejt.
4: Ano, přesně tak.
2: Mějte se moc krásně, naslyšenou.
4: Jo, děkujeme. Děkuju,
0: naslyšenou. Frekvence.

0: vám přejeme.
1: Krásné ranko.
0: Olej jako z konve.
1: Rozpršelo se docela dost. Vrátila jsem se teďka po tom víkendu. Dcera byla doma a koukala jsem tak jako na zahradu, že starší dcerka pozbírala rajčata. A
0: sousedům.
1: Ne, byl takový malinkatý a já říkám, to je to sucho, že jo. A teď jsem se podívala na ty rajčata ven a říkám tý mladší. Zalejvala jsi ty rajčata? A ona. Ale truhlíky, jo.
0: Odpověď byla.
1: Odpověď byla ne, že jo.
0: No přesně. Ale sebrala je.
1: Ale ne, to pozbírala ta starší. Ta mladší rajčata nejí. V podstatě ona je nejí. To je zelenina, to je jako...
0: Zelenina je problém teda, jo.
1: Tak jestli, máme čas na historku?
0: Máme, klidně. Máme čas na historku, já jsem zeleninu nemusel moc v polívce, když jsem byl malý.
1: Ona ji nemusí nijak. Mm-hmm. V podstatě ani maskovanou jako nemusí. Třeba jí strašně chutnala buchta. A říkala to tý tetě, co tu buchtu upekla. A ta z toho měla hroznou radost. A když přijela příště, říkala, tak ona říká, Toni, upekla jsem ti tu cuketovou buchtu, co tě tu minule tak chutnala.
0: Aj, a byl konec.
1: A byl konec. Buchtu už si nedala. Ale byli jsme jednou v restauraci a my se vždycky ptáme, jako jestli to je se zeleninovou oblohou. A ta slečna říká, ne. A takže to bylo v klidu a pak to ní donesli to jídlo. To byly tam ty hranolky, to maso a teď ta velká zeleninová obloha. A ta paní říká, já jsem vám tam domluvila tu oblohu.
0: Jo, takhle, že vy jste se...
1: Ona říkala,
0: pochopila, bohužel ne.
1: Bohužel ne, no. Takže prostě,
0: tak já to zařídím.
1: To bylo hrozný.
0: Tak dcerka měla radost.
1: To bylo strašný.
0: Plakala radostí.
1: No ne, ale samozřejmě půlku toho talíře nesnědla, že jo?
0: Chápu, protože to je kontaminovaný.
1: Přesně,
0: no.
1: To se dotklo.
0: No, tak toho se nedá.
1: Zeleniny, tak se nedá.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: Za malou chvíli na Frekvenci 1 hrajeme skupinu Opět a Radeček. Sleduju Tomáše Poláka na Instagramu, jak jsem koukal, jak už začali trénovat na Stardance, což je případ i naší Marty.
1: Všichni trénujou.
0: No a to jsem zvědav, až ona vlastně se vrací, myslím, až v září.
1: No.
0: Tak myslím, že se nadechne tady ve dveřích a začne vyprávět.
1: Ta bude natrénovaná. Bacha na naši Martičku.
0: Jsem na to zvědav. Tak pojďme za počasím. Venku se nám rozpršelo, alespoň
1: znova
0: tady u nás.
1: Se rozpršelo a v podstatě pršet bude dneska opravdu skoro všude. Zataženo deštivo bouřky. Pozor. Místy silný vítr a krupobytí, tak na to buďte opatrní. Jinak v Čechách teploty nižší, 19 až 23, jak říkala Dagmar Honcová, a na jižní Moravě až 28 stupňů.
0: Tak. Teď ale minuta před půl devátou, to znamená krátké zprávy, je tu Katka Vavřínová.
2: Hezké ráno, volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. V případě bezchybných kandidátních listin úřady do soboty rozhodnou o jejich připuštění k volbám. Ty se uskuteční 9. a 10. října souběžně s úvodním kolem senátních voleb. 6 lidí v noci na dnešek zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v Belgorodské oblasti, oznámili úřady ruského regionu u hranic s Ukrajinou podle ruskojazyčné služby BBC. Další 4 lidé utrpěli zranění. A nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na hasiče.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A kde to aktuálně brzdí, tak to ví Markéta.
4: S opatrností projíždíte po Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Na prvním kilometru u Jesenice se došetřuje nehoda osobního auta s dodávkou. 20 minut po pojíždí řidiči v koloně na dálnici D7 ve směru do Prahy od 5. kilometru. A na příjezdu do Prahy po dálnici D11 se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolona mezi 39. a 29. kilometrem, ve které se zdržíte 15 minut. Z dopravního centra ředitelství Senic a dálnic Markéta.
0: Míra s Hudkou vám zpříjemňují pondělní ráno, datem 17. srpna. Bylo dlouho sucho, klesla hladina řek a přehrát a rybníku a přineslo to spousty nových objevů. Teďka začalo pršet, tak možná se to zase ztratí. Ale
1: takže
0: co tam
1: možná
0: máme?
1: Rychle se rozhledněte kolem sebe, protože třeba Orlík ukázal vesnice, který vlastně někdy před desítkami let pohltila velká voda. Velká voda teda jako Orlíku.
0: Jasně, Dunaj ukázal nějaký nacistický lodě, o kterých nikdo nevěděl.
1: Ano, taky motorku, dokonce teda i ostatky vojáků. Nacistické válečné lodě, je to tak. 2000 let starý most. Tady dokonce odhalili i mamutí kly.
0: Mamuta našli.
1: Ano, z bahna. Na dně Dunaje. Takže to jsou opravdu jako neskutečné věci, co ta dna ukazují, ale asi to není nic, co by bylo úplně fajn, že jsme se dozvěděli.
0: No nic, tak začalo pršet, tak třeba se to zase
1: vrátí do normálu. Tak pršet má celý týden.
3: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: půl deváté, hezké ráno z frekvence 1.
1: Krásné ranko, krásné pondělí.
0: Já tady mám takovou zajímavou zprávu, která ano. je vlastně i pro dámy. Mm-hmm, jsem rád, že tady jste společně se mnou. Průzkum.
1: Průzkum.
0: Jo. Jeden z pěti mužů nosí stejné spodní prádlo celý týden. Klučka si na to musela sundat brejle.
1: Já jsem si na to musela sundat jako fakt brejle, no.
0: No. Mě by spíš zajímalo, jak ten průzkum probíhá.
1: To cítíš. Tak to je strašný.
0: Ještě něco tam máš?
1: Ne.
0: Já jsem si říkal, jestli to není moc jako silný kafe, taková zpráva. Klubka to ještě takhle vytunila teda. Jako, jo. To je moc, viď?
1: Týden?
0: To tři je dny moc. Ještě, viď, ale...
1: Ty...
0: Katka nemá na to co říct. Přitom
2: prodávají ty peky, že jo, prostě minimálně po třech.
0: A ještě to je ano, na tom napsaný, je to tam napsaný často, že jo, pondělí, no. úterý. Blbý, když máš v pátek ještě ty pondělení, že jo? Možná podle toho se to dá zjistit.
1: Takhle, jo.

0: tady Vladimíra.
1: Vlaďka volá odkud?
0: Ze Štramberka.
2: Zdravíme vás do Štramberka. My pro vás máme 26,5 tisíce. Na vás je samozřejmě jedno jediné slovo, teď aby tam pasovalo.
1: Tak, dobře poslouchejte větu, kterou nám tu nechala Petra Hřebíčková, když vy ve Štramberku tam máte dobrý uši. Tak...
0: Máme. A ještě máme něco jiného.
1: Co
0: a výborné je to. Jo. Z ušového těsta. Povidloně se to jmenuje. Jsou to takové kytičky povidloně. Z ušového těsta. Aha. A prostředku jsou povidla. Je to vynikající.
1: Takže my všichni máme jenom ty uši, ale vy tam máte
2: ale
1: ještě
2: vy máte
1: teda...
2: povidloně, no.
0: No, máme uši i povidloně.
2: Výborně. Vy se máte.
1: Tak, na to, tady je Peťa Hřebíčková.
3: Z dovolené Dánsko jsem si přivezla.
1: Tak co
2: myslíte?
0: Lékořici.
2: Pojďme to prověřit, Lékořici.
1: 26,5 ve hře.
3: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Není to Lékořice, bohužel.
0: Není to Lékořice.
1: Bohužel.
2: Nedá se nic dělat. Každopádně zdravíme vás do sladkého kraje.
1: Mějte se, naslyšenou.
2: Přihodíme 500. Děkujeme.
1: Pětistovka, takže 27,5 tisíce, blablabla, já se tak spočítal.
2: Ne, 26,5 tisíce.
1: Pardon, ne, to bylo teď, ne?
2: No, a takže k tomu 27. pětistovka je 27.
1: Já už jsem napřed trošku, protože se snažím spočítat, že budeme hrát živě ve středu v Podbořanech v Radiokempu a tam bude určitě už přes 30 tisíc korun, které si
2: protože pokud
1: odmíst.
2: To nepadne ráno, tak tam budeme mít ráno 30 právě ve středu. Ale to je ještě daleko. Těch typů je ještě moc. 1, 2, 3, 6, ještě 9 typů.
1: Tak jo, hezké ráno.
4: Poslední slovo.
5: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: pondělní ráno na frekvenci 1 už je tady Miloš a to znamená, že se blíží 9. hodina. Ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno, hezký start do nového týdne, za chvilku si to řekneme ještě jednou. V každém případě vás rád po víkendu vidím.
0: My tebe taky.
1: Tak to je.
0: Tak to nejhezčí jsme si už řekli a za chvilku na to vlítneme.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Nachystala je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
5: Pěkné ráno. Blažek a Tic neuspěli u ústavního soudu. Kritizovali spěch v bitcoinové kauze. S ochlazením dorazí do Česka bouřky a několik nehod hlásí z D1. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Kárem Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra případu. Blažek a Tic poukazovali na neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Podle něj se o vině rozhodne u trestního soudu. Spěch před podáním obžaloby není protiústavní, pokud vše zůstane v mezích zákona. Česko v tomto týdnu čekají přehánky i bouřky. Ojediněle mohou být doprovázené přívalovým deštěm či krupobytím. Platí výstraha meteorologů. Více k ní řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: V pondělí odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
5: Výstraha před bouřkami platí od dnešního poledne do 15. hodiny. Proti předchozímu období se taky ochladí. Na rozdíl od předchozího období tentokrát meteorologové nečekají teploty výrazně překračující 30 stupňů Celsia. Nejchladnější bude úterý. Do Černé hory zamířila vysloužilá sanitka z Pardubického kraje. Auto má pomoci u oblíbeného národního parku.
7: Hejtmanství poslalo vyřazenou, ale stále plně využitelnou sanitku do černohorského Šabliaku. Horské město je vstupní branou do národního parku Durmitor. Právě ten navštěvuje i řada českých turistů. Místní nemocnice nemá dostatečné vybavení a pacienty často převáží až do 90 km vzdáleného Nikšiče. Kromě sanitky kraj daruje také dva plicní ventilátory a ultrazvukové přístroje. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
5: Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1 a 6-1 Španělku Busasovou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7 a 0-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Dlouho očekávané srážky i nižší teploty jsou tu, jak zaznělo na začátku zpráv, platí výstraha před bouřkami, během dne občas zaprší, k večeru by ale měly oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území budou mezi 19 až 23 stupni, jinde naměříme 23 až 28 stupňů a na jižní Moravě ještě naměříme 30.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Krátce po 9. hodině míříme na silnice.
8: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem se vyšetřuje několik nehod. Z Vyškova do Brna na 210. kilometru bouralo několik aut v levém jízdním pruhu. Kolona se tvoří od 213. kilometru. Ve směru z Brna do Ostravy na 209. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. U dálnice přistála letecká záchranná služba a kolona začíná na 205. kilometru. 15 minut po pojíždě řidiči v koloně na dálnici D7 u Ruzině ve směru do Prahy. Od 5. kilometru důvodem je dopravní omezení a silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: A po zprávách se už od mikrofonu Frekvence 1 hlásí Miloš Pokorný.
1: Tak tady ještě jednou hezké ráno. Petry mají dneska svátek, všechno nejlepší. No a jak bych to řekl, já jsem úplně prolil. Ale
4: kolik si prolilo za víkend?
1: Ne, to ne, takhle ne. Víš co, dostaneme se k tomu. Dostaneme se k tomu hezké ráno a samozřejmě s Frekvencí 1. Tak jo.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: Já se ještě vrátím k tomu sliváku. Teď už je zase bez deště, aspoň teda v Praze. Mě to chytlo vlastně tak 10 minut poté, co jsem vyjel, ale jako úplně totál, kroupy a tak dále, což samozřejmě, kdo jezdí na jednostopém vozidle nebo na kole, jako tady Míra, tak ví, že kroupy do obliče nejsou úplně příjemný, i když to nejsou nějaký megakroupy, jaký ty kroupky, které ti jdou přímo, jak se říká lidově, do ksichtu. A vzhledem tomu, že jsem si dneska vzal helmu, která nemá takzvaně sklo a máš jenom ty brýle, tak jako místama jako mlžíš a nevidíš a je to takový jako fajnový docela. Prosím tě, ty jako zkušený cyklista, co se dá? Já vím, co se dá dělat, když jedeš prostě na skutru nebo motorce a nejedeš jako já třeba po Strakonický a po Jižní spojce, kde nezastavíš. Tam prostě musíš jet. Ale když bych jel jako normálně takzvaně úzkýma, tak bych prostě to asi někam hodil na bok a počkal bych, jestli to trošku ustane, nebo bych hledal pumpu. Co, jak to mají cyklisti vlastně?
1: No, já se ti musím přiznat, že už jsem párkrát zažil nepříjemný krupobytí. Dokonce v Itálii jsem zažil jedno z největších světových skoro krupobytí, byl fakt rozmlácený baráky, všechno. A od té doby, když vidím, že se někde jako tak schyluje k tomu, tak normálně už koukám po různých jako vlezech do kanálů, třeba kam bych se jako schoval, víš, no, přemýšlím, bych si sundal brašny dali na sebe, protože ten vejprask je jako obří, že jo, tam jde
0: a
1: opravdu nevíš, o život.
0: Ne, to je blbý.
1: No a pak, když se ti to stane opravdu, že jedeš, tak na tom kole je výhoda, že během zhruba 5 minut už je to jako jedno, když začne hodně pršet. Pak už se můžeš jenom usmívat.
0: A je
1: to prostě, co ti zbývá. Kde jsou mý blatníky?
0: A tohle, no? Co jsem jmenoval, to byl teda pro tebe jako největší extrém.
1: To jsem teda fakt se bál, jako to bylo hodně nepříjemný. No. To byly kroupy velikosti pomeranče třeba. Naštěstí jsem byl teda schovaný v hospodě, což se mi stává často.
0: No, já jsem tohle taky teda mimo jiné zažil to byl Interlaken a tam rozbitý výlohy, auta, promáčklý střechy, prostě, že to jsou takový koule, že to prostě jako opravdu jako vymlátí sklo a to je životu nebezpečný. Když jedeš na tom kole, jako dá se kousek ujet, jako jakým stylem vlastně, v tom se nedá moc ujet.
1: Nedá, no. Když běžíš po ložiskách třeba, po kuličkách, jasně. Takže ve chvíli, kdy začnou padat kroupy, na tom se prostě jet nedá, že je to nepříjemný autem.
0: Vlastně to zmoknutí je to nejmí.
1: A čím jedeš rychleji, to víš sám, tím je to nepříjemnější do toho křichtu, jak jsi říkal, to máš i pak po brejlích.
0: Tak přátelé, pokud někam dneska razíte, že jsou hlášeny už ve zprávách bouřky a tak dále, krupobytí, dávejte si bacha, je to nepříjemný a hlavně, říkám, to promočení je ve finále to nejmenší. Nebo to prostě neskončit někde velmi nepříjemně.
1: A teď to klouže, že jo? Teď jako teď to kostky kloužou, kole kloužou.
0: No to vůbec, kočičí hlavy kole, to je úplně vymalováno. No takže opatrně, za chviličku se podíváme, co se o víkendu dělo a co se bude dít dneska.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mixer v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

se k tobě, lucerny září, už se zdmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: Tak přátelé, máme 9:28. Já jenom připomenu, že dneska se Wells rozloučí s Bonnie Tyler, která odešla 8. července do hudebního nebe. Ona je Velšanka, takže samozřejmě, jelikož tolik zpěváků z Wellsu není, kromě třeba Sira Toma Jonese, tak samozřejmě Velšani si považují, že to byla jejich rodačka a dneska proběhne rozloučení, vlastně 40 dnů poté, co odešla. Konečně byla převezena její tělo z Portugalska do Wellsu a dneska se fanouci bez Bonnie Tyler rozloučí. To je taková aktuální zpráva a ty ostatní zprávy se dozvíte za malou chvíli s Kateřinou. Hezké ráno.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Pěkné dopoledne. Národní park Šumava zastavuje splouvání teplé Vltavy. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na 36 cm. Minimální výška je pro splouvání 50 cm. Ceny průmyslových výrobců pokračují v meziročním růstu. V červenci to bylo o 1,6%. Ceny v zemědělství opět klesaly, a to o 13%, informoval dnes Český statistický úřad. Státní galerie budou od 6. září každou první neděli pro veřejnost zdarma, zatím do konce roku. Českou tiskovou kancelář o tom informoval ministr kultury Otto Klempíř.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Komplikace hlásí z D1.
5: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova bouralo několik aut na 209. kilometru. V koloně od 203. kilometru se zdržíte 25 minut. V opačném směru z Vyškova do Brna další nehoda blokuje levý jízdní pruh dopravním omezení na 210. kilometru. Do kolony se brzdí na 216. kilometru a zdržení je na půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Tata, miluju buty. Písničku. Tata. Tak, Míro, představ si, že by si hrál fotbal, hrál si za Slávy a pak si přestoupil po, řekněme, neúplně vydařeném angažmá za zahraničí do Sparty a Spartěni ti to tak zvaně dali sežrat.
1: To si umím představit právě. To musí být zajímavý přestup.
0: Ano, a ono, víš co, ono si to občas jako ty kluci sami naběhnou, protože Spartěni samozřejmě na něj vytáhli, že v době, kdy hrál za Slávy, tak na ně prostě pokřikoval a vymýš a smrt Spartě a tak dále. Možná by bylo dobrý, kdyby si ty kluci opálený občas uvědomili, že prostě nikdo neví, kde skončí. A proto tyhle ty plamený výkřiky jako ala, kdo má fózoka zemřít a kdo má jít kam a že to asi jako bylo jako hodně daleko, tak nebych opustil, protože opravdu historie říká nejen ve sportu, že člověk nikdy neví, kdy se postupem času té kariéry ocitne a tomu, komu nadával a tak dále, tak tam nakonec jako bude pobírat plat a musí se omlouvat a vlastně musí dělat takový kroky, které nejsou úplně příjemný. Takže ať jsme konkrétní, Matěj Jurásek si to na Spartě vyžral, omluvil se fanouškům za to, že na ně byl, že na ně byl hrubý a nevybíravý a že prostě se jim smál a teď si tam bude muset jako horko těžko získávat přízeň zpátky. Ale to je takhle, to je fotbalový život, ale říkám, někdy je dobrý víc přemýšlet, než vykřikovat, ono se to vyplatí časem. No jinak, když jsme u toho sportu, tak bohužel se nám úplně nevydařilo mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, kde jsme tentokrát nezískali ani jednu medaili. Ale co mě jako nepříjemně překvapilo, když jsem aspoň koukal občas na ty dny, že atletika v Anglii je velmi populární, měli a mají tam vždycky skvělý sportovce, ale nebylo tam úplně plno. Aspoň ty první dny, ty lístky prej byly hodně drahý. Tak si myslím, že takový to období, jako byly ty nesmyslné ceny na mistrovství světové fotbala, kdy opravdu ty fandové už jako to nemají z čeho dávat. A pak je plný stadion různých partnerů a sponzorů, který to moc nebaví. Tak možná na čase jako si říct, jestli by se zase normální fandové neměli vrátit do ochozu. Protože byl to někdy tristní pohled na to, že na mistrovství Evropy v atletice máš poloprázdný stadion. Jenom proto, že prostě ty lístky pro ty lidi, kteří by na to šli, jsou prostě enormně drahý a prostě nechtějí to za to dávat. Konec konců, když byl hokej Švédsko, Finsko, to bylo vlastně podobný příklad, že jako ty první zápasy, a ne neatraktivní, ale prostě, že ty lidi už za to ty prachy dávat nechtějí, nebo ani nemůžou.
1: No. To by mě zajímalo, kolik to tak může být, veď, v té Anglii.
0: Já nevím, kolik...
1: Když už ani Anglán tam nejde, zase to Birmingham.
0: To... Je to Birmingham, no. Ano, ale...
1: Třeba v Londýně by to bylo plný. Možná.
0: Hele, v Londýně by to asi bylo plný, ale stejně myslím si, že už jako tohle si musí ty organizátoři zjišťovat nějakýma předprodejem a tak dále, protože pak jako když je to takováhle událost a opravdu ten stadion, když zaberou kamery a nemáš tam ty lidi, tak je to prostě tristní. Jo, že je to velká akce a ty sportovci se na to připravujou a tleská ti tam jako pár tisíc lidí místo toho, aby ti tleskal jako vyprodaný stadion. Takže tolik a navíc se to teda našim sportovcům jako úplně nepovedlo, ale to se stane, nedělejme z toho žádný drama. Myslím si, že máme nějaký 2,5 roku do olympiády, tak ještě je čas.
1: Třeba jenom to byla férovost, nechali to prostě jim.
0: A možná.
1: My tady nebudeme zesměšňovat Anglány.
0: Před poloprázdným stadionem.
1: No vůbec, to nám za to nestojí.
0: Okay.

0: Tak pokud byste už dneska plánovali, co budete dělat tuto středu, tak jenom upozorním, že nás čeká, nás vás, předposlední kemp s frekvencí 1 bude v Podbořanech kempu a pak už jenom, nebo jenom pak už poslední kemp o týden později, kam se chystáme, a to bude Kristýna u Liberce nebo u Žitavy, podle toho, odkud pojedete, ale tento týden Podbořany a bude tam hrát a zpívat Petr Bende. Takže nezapomeňte, pokud si ještě plánujete volno, takže tuto středu před posledníkem s muzikou s frekvencí 1, s opekáním bustů a opět všechno z katalogu gratis, čili zadarmo. Já se s váma loučím a budu se na vás těšit zítra opět v 9 ráno a školákům přeju, a tím to ještě jako pořád neutíká, i když už je to ten kratší konec, ale ještě furt je to skoro 14 dní, takže užívejte si to a vám, co máte dovolenou, taky hezký den.
1: Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Přejeme hezké dopoledne, pojďme na to, Kateřina Vavřínová.
5: Dobré dopoledne, exministr Blažek a právník Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v kauze s bitcoiny. V italských Dolomitech uvízli 2 Češi a provoz houstne na D1 a D7. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud nenašel důvod k zásahu a jejich námitky odmítl.
6: Jak Blažek, tak Tic si stěžovali hlavně na rychlý postup policie a státního zastupitelství před podáním obžaloby a tvrdili, že neměli dost času na přípravu obhajoby. Podle ústavního soudu ale ani velké množství úkonů v krátké době není protiústavní, pokud úřady postupovaly podle zákona. Případné výhrady navíc můžou obžalovaní uplatnit při samotném soudním procesu. Soud odmítl také zasáhnout i kvůli únikům ze spisu nebo výrazné medializaci případu. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
5: V italských Dolomitech v neděli odpoledne horská služba zachraňovala 2 Čechy, informoval tamní server. Podle něj byly oba v bezpečí dopraveni do horské chaty. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech. Vyšetřování podezření na neoprávněné vyplacené dotace pro Agrofert zůstane kompletně v rukou úřadu Evropského veřejného žalobce. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. A policie řeší stále víc případů humanitárních podvodů. Řadou z nich se zabývá například cizinecká policie v Pardubickém kraji.
7: Ten jen od začátku roku řeší více než 30 případů podezření na podvodné čerpání humanitárních dávek. Škoda už dosahuje téměř 4,5 milionu korun. Vyšetřovatelé se setkávají například s žádostmi podávanými ze zahraničí nebo s padělanými oddacími listy. Díky nim se někteří cizinci snaží získat dočasnou ochranu i nárok na dávky. Jen od začátku června tak odhalili 5 falešných oddacích listů. Za padělání veřejné listiny hrozí až 3 roky vězení. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do boju o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky. Ta skončila v běhu na 1500 metrů 7. Česká rekordmanka zaostala o 1 místo za svým nejlepším výsledkem z kontinentálního šampionátu z Mnichova v roce 2022.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší, místy čekáme bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou i silné. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území budou mezi 19 až 23 stupni, jinde naměříme 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě budou ještě maxima kolem 30.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A krátce po 10. hodině míříme na silnice.
8: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova bouralo několik aut na 209. kilometru. V koloni od 203. kilometru se zdržíte 25 minut. V opačném směru z Vyškova do Brna další nehoda blokuje levý jízdní pruh dopravním omezení na 210. kilometru. Do kolony se brzdí na 216. kilometru a zdržení je na půl hodiny. A 10 minut po pojíždí řidiči v koloně na dálnici D7 u Ruzyně ve směru do Prahy od 5. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: Posloucháte Frekvenci 1, teď už má slovo Robin Sobek.
4: Je to tak, pojďme na to. Je tady start nového pracovního týdne, je tady do pondělí. Taky se vám chce do práce. Přátelé, napište mi na 736-300-444. Potom víkendu to nakopnou. Navíc, když se podíváte z okna, to ponuré počasí.
5: Je to ospalé.
4: Tak dobrou. Nic, budeme to muset trošku nakopnout tou muzikou, tím nejlepším. Rick Astley, taky Alanis Morissette, PJ Electro, to všechno tady máme. Budeme slavit i narozeniny, tam to taky rozjedeme a nakopneme. Tak mi napište, kdo z vašich milovaných přátel, lásek slaví právě dneska v pondělí 17. srpna. Pošlete to na 7363444, napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se. No a mimochodem Petr dneska slaví, že jo? Takže no. Petra můžeme popřát taky všechno nejlepší, je to váš den, tak si ho pěkně užijte. No a no, co se těšit, to budeme všechno tady probírat v průběhu dnešního dopoledne, toho poměrně dost, teď už to pojďme rozjet, hezký den.
5: Jedeme.
4: Bomby.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Nejlepší z muziky Rick Astley na frekvenci 1 skoro ve čtvrt na 11 dopoledne. Tak z vašich SMSek tady vidím, že se vám po víkendu taky nic moc nechce. A je pravda, že člověk, co se týče nálady, tak se velmi lehce sveze s tím počasím. Nicméně je zapotřebí to brát opravdu pozitivně, protože ta naše suchá půda, ty naše suché zahrádky si ten déšť už konečně zasloužily. No a navíc, pak nám zase bude slunit, takže bude dobře. Jinak musím říct, že nejste v tom opravdu sami, mně se dneska, přiznávám, taky vlastně nic jako nechce. Navíc se mi podařilo během víkendu trhnout spací rekord a to se musím pochlubit, asi 11 hodin. Jako vstávat v jednu odpoledne, to se mi dlouho nepovedlo, tím pádem snídat ve dvě a obědvat třeba v šest. Zajímavý víkendový režim, čili já jsem v tom čase dneska dost někde jinde. Ale mě by zajímalo, kolik nejvíce hodin spánku jste si kdy dopřáli vy? Napište mi. Jo, já jenom jestli jsem tady trhnul rekord, anebo je mezi vámi ještě nějaký větší spáč. 736 300 444. Napište mi, jak dlouho jste vydrželi nejdéle spát vy.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2011. Gratulujeme.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle jsou YouTube, za chviličku 10:30, přejeme krásné dopoledne. Otázka zněla takto, jak dlouho jste vydrželi nejdéle spát vy. A píšete mi SMSky na 736-300-444 a je tady napsáno dobrý den, tak nejvíc teda úplně nevím, ale je pravda, že v pátek jsem šla spát v 21 hodin a muž mě vzbudil v sobotu v cca v 1:30 odpoledne. Ha! Přátelé, máme tady nový rekord a je tady napsáno, zajímalo by mě, ale v kolik bych se vzbudila sama od sebe, přeji pěkný den. Pokud počítám správně, v 9 večer jít spát a vstát na druhý den v 1:30 odpoledne, mělo by to být okolo 16,5 hodiny, to znamená, že můj 11-hodinový rekord je překonán, musím zatleskat tady, máme tady novou rekordmanku a je pravda, že si to musím vzít osobně k srdci a zapracovat na sobě, čili dovysílám dneska ve 2 odpoledne a rovnou půjdu spát. Tak díky moc za motivaci. Hanka napsala, ahoj Robine, já jsem velký spáč už od dětství, tento měsíc jsem doma na neschopence a spím tak 9 hodin. 9 hodin a to nejsem vůbec nějak jako nemocná s žádnou virózou. Čili to mě vyhovuje, protože normálně jsem schopná vstát třeba ve 3:50 a spím třeba 5 hodin, ale to mi nestačí, no to se nedivím teda. Hanko, to je naprosto šílené, až mám z toho husinu. Jinak vidím, že i v Teplicích se dějou zajímavé věci, které Ivetu nakopli a spát se jí evidentně nechce vůbec. Napsala, ahoj Robine, já mám totiž plno energie ze včerejšího koncertu skupiny Tribubu. Tribubu ze Španělska, tak je Rocks Cup Rose Hill Band z Děčína. Byla to hudební jízda v kouzelném altánku, ve kterém každou neděli hrajou různí muzikanti. Tak mě žádné pondělí nerozhodí. Tak já jen tak, Robi, jo? Iveta z Teplic. No tak jo, Iveto, díky moc za zprávu. No, je potřeba to tady trošku nakopnout, ale to bohužel úplně neudělá posluchač Kociš. Jo, mám tady jednoho umíráčka, kterému končí dlouhá dovolená.
1: Ahoj, Robine. Dneska mi po 14 dnech končí pobyt v lázních Karlových
0: Varech. Ježišmarja.
1: Mám depresi, protože zítra musím opět do práce. Tak prosím tě, pust nám tam nějakou veselou písničku pro nás, pro všechny, kteří se vrací z dovolených a podobně a čeká je stejné trápení. Díky, Kociš.
0: Já myslím, že Kociš, než to domluvil, tak umřel. No, tomu říkám motivace, to je energie, přátelé. No, dáme si to nejlepší z muziky už za chviličku. Je potřeba to trošku nakopnout, do toho tady máme Pavlínku.
2: Ahoj, Robine. Lidi mají takovou útkylou představu, že když náhodou trošku díl spí, nebo se jakým způsobem flákají, že jim prostě utíká život, že jo? Že prostě je potřeba něco dělat. Takový lenošení se moc jako nenese. Ale já si myslím, že to vůbec není jako od věci, jestli občas lehnout, jo. Taky už jsem si říkal tuhle, jo, proč se na to nevyprdnu, prostě si nelehnu, nebo nepospím díl, no a oni potom mě děti vyvedou z omylu, jo, takže vstát musím, takže já si teďko bohužel nedovolím víc než 8, ale bývávaly časy, kdy jsem si taky zdřím.
0: Taky zdřímla. To chápu, ale je to pravda, Pavlínko. Vidíš, to je vlastně zajímavá zpráva, protože někteří to opravdu můžou vnímat jako ztrátu času, ten spánek. Jo? Když spí třeba už více jak plácnu, nevím, třeba někteří 6 hodin, někteří, když spí, nedej bože, 8, tak už si říkají, ježiš, to je hodně, a když už někdo 9, no tak to je úplná ztráta času. Ale prd, máš naprostou pravdu, protože to tělo si řekne samo, co potřebuje. Tak ještě jednou díky za vaše vzkazy. Za chviličku už tady budou ty narozeninové, tak můžete dál posílat na 736-300-444. Tentokrát ne vaše rekordy ve spaní nebo spánku a ne to, jak se vám nechce v pondělí do rachoty. Ale pište, kdo slaví dneska narozeniny a pojďme někomu udělat radost. Do té doby ale má jak je The Mechanics, Melanie C, Eva Farna nebo taky aktuální doprava, jak to vypadá v pondělí dopoledne na cestách. Pojďme si říct. Frekvence
3: doprava. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova bouralo několik aut. Nejprve na 202. a následně na 209. kilometru. V koloně od 201. kilometru se zdržíte 25 minut. V opačném směru z Vyškova do Brna se došetřuje další nehoda v levém jízdním pruhu na 210. kilometru. Do kolony se brzdí na 216. u Rousínova a zdržení je na 30 minut. A s opatrností projíždějte po dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Na 253. kilometru se došetřuje nehoda. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, Jeleni, a taky za tebou. Máme 3:15 dopoledne, pojďme přát k narozeninám. Uděláme to takhle, že nejdříve zkusíme zavolat Hance, jestli je na příjmu a jestli nám zvedne telefon, abychom ji telefonicky mohli popřát, protože tady mám jednu velmi dlouhou SMS od Tomáše Mazala. A jsem zvědav, jestli Hanka je na příjmu, anebo peče narozeninový dort a taky tak nějak tím pádem peče i na nás. Ha! Zatím to tak vypadá. Je tam Hanka, dobrý den, halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Já volám konkrétně Hance Gvuzdové, dovolal jsem se dobře?
1: Ano.
0: Hani, super, a tušíte, kdo vám volá nebo vůbec?
1: No, tuším asi,
0: jo. Jo, tušíte? Tak, dobře, tak než si to povíme, já tady mám takovou SMS-ku od Tomáše Mazala. Znáte Tomáše Mazala?
1: Tomáše Mazala, znám.
0: Super, tak jo, a já tady mám napsáno. Ahoj,

0: Jesenicku.
1: Na Jesenicku někde, tak jo. Já vám teda musím říct, že kdybych se měl vrátit do starých dobrých let, tak já třeba na svou vychovatelku na intru nevzpomínám úplně zrovna nejlépe, protože když jsem třeba přišel po večerce, tak mě nechala venku. Klidně celou noc.
0: Jo,
1: nechtěla mě pustit dovnitř. No, ale vy jste taková nebyla, to, Hanko, ne?
0: To ne.
1: No, tak...
0: To jsem spíš lítala po dědině a hledala, kde kdo je.
1: A vy jste hledala. No, tak ta naše nás nehledala, ona nás úplně prděla, bylo jí úplně jedno, kde jsme.
0: Jo.
1: A když bylo 5 minut po večerce, tak měla zamčené dveře.
0: Jo.
1: Ještě se smála za těma dveřma. Taková svině to byla. No nic, Hanko. No, tak... Tak vy jste, já jsem si prostě vybral špatný inter, no. Já jsem měl jít k vám.
0: No, a kde jste byl na intro?
1: No, já byl jsem v Praze, no.
0: Bylo
1: to v Jinonicích, no. To je, myslím, Praha 5, jestli se nepletu. Jinonice, inter. A no, strašné vzpomínky mám teda. Takže já závidím Tomášovi Mazalovi. Děkuju za jeho zprávu taky, protože mi to vrátilo úplně nostalgicky zpátky do minulosti.
0: A vám
1: za Frekvenci 1, Hanko, všechno nejlepší k narozeninám.
0: Děkuju.
1: Byla jste úžasná vychovatelka, tak musíte být i úžasná žena. Mějte se krásně a třeba zase někdy za rok si můžeme zavolat.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou, tak jo. Taky tady mám hezký vzkaz. Mám tady takové hezké přání švagrové Magdě, pojďme si ho pustit.
2: Všechno nejlepší švagrové Magdě Geržové přeje Kociš. Magdi, užij si ten den, ahoj.
1: Ahoj, doufám, že Magda poslouchá. Všechno nejlepší za celý tým Frekvence 1. Magdi švagrovo, tleskáme. Nezapotřebí zatleskat. Další zpráva, dobrý den, Robine, chtěla bych touhletou cestou popřát mý dceři Míše Slavíkové k dnešním narozeninám, že jí přeji jen to nejlepší v životě, hlavně zdraví, štěstí, maminka Silva. Prosím, zkuste jí zavolat, no, my voláme vždycky jenom na jedno telefonní číslo, tak doufám, že se nebudete zlobit. Jinak je tady napsáno, že v práci asi pravděpodobně nebude poslouchat, což by byla velká škoda. No nic, Silva nám tady napsala, moc děkuju za zprávu, Míšo, všechno nejlepší za celý tým Frekvence 1. Pojďme dál, taky Renča, prosím, popřeji všechno nejlepší k včerejším 60. narozeninám mému bývalému manželovi Romanu Prošvicovi. Přejmu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, taky splnění všech přání. Prostě jen to nejlepší. Jste skvělé rádio. Moc díky. Bývalá manželka Renata určitě by ho to posadilo na zadek, kdybyste mu zavolali, protože to ode mě nebude čekat. Díky, Renča. Ježíš, tak to je hezká zpráva. Bývalá manželka pře Romanovi. No, tak Romane, všechno nejlepší. Pojďme dál. Kdo dneska slaví se známých osobností, třeba zpěvák Bohuž Matu.

Ročník 1973, tak přejeme Bohušovi všechno nejlepší a slaví taky americký herec a režisér Robert De Niro. Ročník 1943, kterou jsem měl tu čest vidět taky na vlastní oči kdysi dávno v Karlových Varech na filmovém festivalu, když jsem se nějakým nedopatřením dostal na jeho filmovou projekci. No, tak všechno nej, i vám ostatním, pokud slavíte, přejeme jen to nejlepší a posíláme to nejlepší z muziky.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle je Ronan Keating, budou taky Roxette. A nebo Headway. Ale už máme celou, to znamená...
1: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Přesně tak, že se dáme zprávy s Ondřejem Albrechtem.
2: Hezké dopoledne. Stravenkové firmy musí zaplatit 100 milionové pokuty za kartelovou dohodu. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. A s menším zdržením počítejte na dálnici D1, a to konkrétně u Brna. Stravenkové firmy Edenred, Plaxi, dřív Sodexo a App musí zaplatit pokuty celkem za 280 milionů korun, a to za kartelovou dohodu. Sankce potvrdil antimonopolní úřad a jsou pravomocné. Firmy podle něj v letech 2004 až 18 koordinovaly obchodní podmínky pro řetězce, konkrétně maximální počet stravenek, které mohli zákazníci použít při jednom nákupu. Nejvyšší pokutu přes 132 milionů korun dostala společnost Plaxi, dříve Sodexo. Edenred má zaplatit téměř 102 milionů a potom 45. Firmy se můžou obrátit na soud, žaloba ale povinnost pokut zaplatit neodkládá. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerií dnes podle Klempíře zveřejní ministerstvo kultury na svém webu. Jedná se zatím o 4 neděle, a to sice 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince, jak potvrdil právě ministr kultury Otto Klempíř.
3: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah k našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
2: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, zdarma navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýly a rostou tam koniklece. Částku za více než 3 hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Nový vlastník zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a hospodařit se bude s ohledem na přírodu. Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista, který letos přidal do sbírky prestižních triumfů Giro d'Italia, se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl sezonu ukončit. Oznámila to jeho stáj Vismalise Bike.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes odpoledne platí výstraha před silnými bouřkami, které se budou postupně přesouvat z jihu, a to konkrétně dál na východ a na Moravu a do Slezska, kam můžou dorazit až k večeru. Tyto silné bouřky může doprovodit také krupobytí nebo občas i silný vítr.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na Pražském okruhu je zdržení od 13. po 20. kilometr ve směru na letiště zhruba nějakých 15 minut. S komplikací počítejte také při příjezdu do Prahy po dálnici 7. Nám tam necháte asi 10 minut v koloně. No a další kolona je potom u Brna. Ve směru od Vyškova dál na Prahu na 216. kilometru je tam zdržení zhruba na čtvrt hodiny. V opačném směru, tedy za Brnem na Vyškov, je to na více než půl hodiny až po 210. kilometr. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Robin Sobek.
0: Ale no tak dobře, když jinak nedáte, tak já si ho rád vezmu. Máme 4 minuty po 11, hezké dopoledne. Koukám, že jste nesestřelili ještě herečku Petru Hřebíčkovou, nebo takhle, lépe řečeno její větu. Protože Petra mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku, a já tady vidím v banku 27 tisíc korun. Je to neuvěřitelná částka, je to balík peněz a o tyto prachy si zahrajeme v 11:30, držím palce. Připomenu taky číslo 257-499. No a přemýšlejte, máte na to poměrně dost času, přemýšlejte, co by tak mohlo být tím posledním slovem, co by si tak Petra Hřebíčková mohla přivést z dovolené v Dánsku. Do té doby třeba Roxette, Michal Hrůza, Gigi D'Agostino, pojďme si dát to nejlepší z muziky, ať vám chutná.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Roxette. Sleeping in my car se jmenuje hit, který hrajeme přesně ve čtvrt na 12.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: A pojďme se podívat na náš předposlední Radio Camp Frekvence 1, protože středa se nám blíží rychlostí blesku. A ten další Radio Camp nás čeká právě ve středu 19. srpna, a to v kempu Podbořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště. A pozor, připomínám, že opravdu do konce letošních Radio Campů zbývají poslední dvě zastávky. Tak si opravdu tu předposlední nenechte ujít a přijďte se podívat, jak vzniká živé vysílání našeho rádia. O 2 hodin se na vás bude těšit Jana Knížková, taky Vojta Effler, a od 19. zpěvák Petr Be-

Jo, taky Nadhoru svítá zazní a všechny jeho hity mezi 19. a 20. Do té doby na vás čekají soutěže o hodnotné ceny, taky letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky štěstí. No a po povedeném koncertu taky afterparty Frekvence 1. Takže pokud to nemáte z ruky do kempu Podbořany tuto středu, tak určitě za námi doražte.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: What is Love a taky Headway na frekvenci 1, máme 11:30 a před námi je poslední slovo, budeme hrát o 27 000 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Je to poměrně velký balík peněz. Volat můžete na 257-400-999 a uvidíme, jak to dopadne. Já vezmu toho nejrychlejšího z vás. Tím je kdo? Hezké dopoledne. Kdo se dovolal?
3: Hezké dopoledne, tady je Romana ze Slaného.
0: Tak, Romano, budeme hrát spolu a 27 000 korun. Hezká částka, co?
3: No to jo.
0: Jo? Tak jsem teda zvědav. Co z tebe vypadne, Romano? Držím palce a pouštím větu Petry Hřibíčkové. Připravena?
3: Ano.
0: Jdeme na to.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Kameny.
0: Kameny. Tak pojďme zkusit, co nám udělá slovo kameny.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne. Romano, je mi to líto. Pokud jsi přivezla kameny z dovolené, tak ať slouží hezky. Petra Hřebíčková evidentně ne. Asi přivezla něco jiného. No tak aspoň přihodíme do banku 500. A bude tam více peněz odpoledne v 16:30, 27 500. Tak jo, díky za hru. Mějte se tam parádně u vás a zase někdy naslyšenou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Máme 12:30, podíváme se, jak to vypadá na cestách.
5: Se zdržením počítejte obousměrně na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Ve směru na Brno se zdržíte okolo půl hodiny mezi 216. až 208. kilometrem z důvodu hustého provozu a dopravního omezení. A ve směru na Vyškov budete po pojíždě okolo 30 minut mezi 201. až 210. kilometrem z důvodu dvou dopravních nehod. K první nehodě dvou nákladních vozidel došlo na 202. kilometru a druhá hromadná dopravní nehoda se vyšetřuje na 209. kilometru. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 232. kilometru stojí na krajnici nákladní vozidlo s defektem pneu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Glenn Medeiros, to nejlepší z muziky za chviličku 11:45. Mimo jiné, my jsme tady společně řešili spánek. Lépe řečeno, jak dlouho jste schopni spát, jestli máte i vy nějaký ten svůj vlastní spací rekord. No a je pravda, že Ríša ten prospal třeba 2 dny.
1: Ahoj Robine, tady Ríša. Prosím tě, já jsem jednou, se mi podařilo, že jsem jezdil po servisech, byly kalamity, takže jsem opravdu 2 dny seděl za volantem a jezdil jsem po půlce České republiky. A když jsem se pak vrátil domů, tak jsem opravdu na férovku prospal 2 dny. Já jsem si šel lehnout a probudil jsem se pozejtří. Hezký den, ahoj.
0: Hezký den, Ríša, moc díky za zprávu. Mám tady Míšu z Liberecka, která teda napsala, že je ráda, když jí děti dopřejí 5 až 6 hodin spánku. A vidíte, na tom jste se vlastně dneska shodli, když nepotřebuje někdo spát, nechci pořídit děti.

0: nejlepší z muziky, tohle je James Arthur. Jednou jsem si dal takovou velmi příjemnou práci, že jsem si projel všechny díly talentové soutěže právě s Jamesem. Všechny kola jsem si postupně projel od toho prvního opravdu, jak se z toho stydlivého chlapce nebo hráče na kytárku v roztrhaných hadrech, který hrál někde doma v pokojíčku, stala vlastně světová superstar. A doporučuji to všem, je to opravdu nádherné to sledovat. Jsou vanastovky, tak ty jsem sledoval, poprvé sledoval možná na kazetě TDK ve školních lavicích, někde v Dobré u Frýdku místku. Sbírka z Vadlej hlůží, ano, přesně si pamatuju i tuhle tu hitovku, taky Pharrell Williams bude. Ale teď už máme minutu po 12.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A proto nejvyšší čas na zprávy s Ondřejem Albrechtem.
2: Hezké poledne, vláda opět sestaví speciální tým pro boj se suchem. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. A s kolonou počítejte u Brna na dálnici D1. Babišův kabinet chce obnovit Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. Jak Frekvenci 1 řekl bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL, proti sestavení týmu odborníků nic nemá, návrh na řešení ale podle něj přichází pozdě.
3: Já si nekritizuji to vlastní rozhodnutí postavit tým odborníků, proč ne, ale tady je jasná kompetence ministerstva životního prostředí a zemědělství. Oba dva ministři podle vodního zákona mají dost pravomocí a možností tu situaci řešit a měli ji řešit už týdny dopředu.
2: Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Ty by měly posloužit na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině nebo výstavbu drobných vodních nádrží. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí na místo studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. Studenti před začátkem zimního semestru začínají zpravidla hledat bydlení v letních měsících. Letos podle dat realitních platform začal hlavní vrchol sezóny dříve než loni. Na studenty, kteří začnou hledat bydlení až v září, tak podle nich může zůstat v nabídce jen byty dražší nebo ve špatné lokalitě nebo stavu. Rusko buduje utajené základny, ze kterých je možné vysílat vysoce výkonné drony hluboko na území států Severoatlantické aliance, jak píše The Telegraph, který se odvolává na vlastní vyšetřování. Jeho vyšetřování odhalilo 10 ruských základen s nově vybudovanými odpalovacími rampami pro nejmodernější ruské útočné drony s dlouhým doletem. I když je zatím využívá spíše pro boj na Ukrajině, podle rozmístění základen by mohly ruské drony bez problému doletět třeba až do Varšavy. Fotbalisté Slavie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Obhájce titulu poslal Unisi do vedení kapitán Tomáš Holeš. Po změně stran srovnal střídající Vestl Babola. Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem, který zůstal jediným 100% týmem v ročníku. Odehrál ale o zápas méně. Slovan pak bodoval ve třech z úvodních 4 duelů a je čtvrtý.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, odpoledne od západu zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Místy bouřky s výjimkou západu i velmi silné. Večer potom od západu bude srážek ustávat. Je v platnosti také výstraha před tím, že srážky, teda bouřky můžou někdy přinést velmi silné srážky a také krupobytí nebo silný vítr.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona asi na půl hodiny je stále u Brna na dálnici D1 mezi 200 a 212 kilometrem. Ve zúžení, kde se pracuje na silnici, v opačném směru projedete Brnem po jedničce se zdržením kolem 15 až 20 minut a stále ještě vázne provoz taky na Pražském okruhu, respektive potom taky na dálnici číslo 7 na prvních 2 kilometrech za Prahou a na Pražském okruhu směrem k letišti po 28 kilometr. Tam necháte také zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, 4,5 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, hezké poledne. Musím říct, že No Name u nás patří mezi nejpopulárnější slovenské interprety. Fungují vlastně už 30 let a za tu dobu u nás nesčetněkrát vystoupili a mnohé jejich hity známe doslova nazpaměť. Kdo si je chce zaspívat spolu s nimi a taky vlastně oslavy těch zmíněných 30 let, tak ten by 12. prosince neměl chybět v pražské O2 aréně, kde proběhne jejich narozeninový mega koncert. 100% na něm zazní i tento velký hit.
4: Už vím, ako chutí večnosť, jej chuť je trká.
0: chýba mi tvoj směr. Hit z roku 2002, Večnost, o kterém vám Igor Tymko řekne pár vět okolo 3:15 odpoledne. A to exkluzivně tady u nás na Frekvenci 1. V půl přijde Petr Jablonský a za chvilku bude i filmový odborník. Pet Shop Boys do té doby, Pharrell Williams a nebo taky Verona. Přejeme krásné pondělí.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Go West a taky Pet Shop Boys na Frekvenci 1. Právě oni otevřeli minutu po čtvrt na jednu. Pondělní, dá se říct, poledne tady u nás. A další minuty budou patřit filmovému odborníkovi, to znamená, že budeme opět k obědu servírovat to nejlepší z československých snímků. Dneska opravdu opět z československých, protože já vás vezmu do 60. let, zároveň 80. let. Tak, pokud si chcete odnést titul filmového odborníka, volejte právě teď na 257-400-999.
1: To je to, 16, tak jednou, víme.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: A že vás je, panečku, teda, že vás tady volá, tak vezmeme třeba tohleto telefonní číslo, kdo tam, hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
0: Dobrý, kdo tam?
4: Ano.
0: Ano, kdo je tam?
4: Tady Petr, Petr. Braslav u Brna.
0: A jasně, z Braslav u Brna. Petře, tak dneska, já už jsem to tady zmiňoval, podíváme se opět do minulosti, 60. a 80. léta. Co ty na to?
5: Může být.
0: Může být, a tak to je slovo do pranice. A pouštím hned první ukázku, která zní takto.
6: Pozdrav pámbu.
7: Dejš to pámbu, jak si nemůžu, co si jemně a nevím co.
6: S mojem strýcu.
8: Chudák neví, že už je starý, že síla není věčná, jako člověk není věčný. Ale z posledního kobza. A kdo by měl odvahu ti to říct?
0: Naprosto úžasný Radoslav Brzo Bohatý v jedné slavných rolí tohoto snímku a ty už si tam na mě něco křičel, že jo?
5: Ano, všichni dobrý rodáci.
0: Je správná odpověď. 9, Petře, že se vyznáš.
5: No, volám teprve po druhý, jo, minulej týden po první jsem se dovolal, jo, tak dobře.
0: Dobře, no a tak asi jsem se trefil do tvého filmového vkusu, ne?
5: No, toto samozřejmě znám hodně dobře.
0: Jo.
5: Uvidíme, co bude druhá.
0: Uvidíme, co bude druhá ukázka. Můžu tě ujistit vlastně už teď, že bude mnohem jednodušší než ta první. To je co?
5: No, tak zkusíme.
0: Dobře, tak zkusíme. Každopádně trefil si československé drama z roku 1968, a které režíroval Vojtěch Jasný. V hlavní roli už jsem zmínil Radoslava Brzo Bohatého, ale ještě bych si dovolil vypíchnout Vlastimila Brodského a třeba Vladimíra Menšíka. Pojďme na druhou ukázku, která je strašně jednoduchá, jak jsem nastínila, zní takto.
9: Na co vy tady čekáte? Na pohlavní choroby. Nemáme, nevedeme.
0: Nemáme, nevedeme, Petře.
5: Vrchní prchní.
0: Vrchní prchní je správně.
2: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
0: Když se jedná o pohlavní choroby, Petře, jde vidět, že to je tvé parketa. Omlouvám se za tento velmi drsný černý vtípek. Ale ty samozřejmě máš asi humor rád, ne? No.
5: Jasně, jo. Jsme rádi tady všichni v práci, že se konečně dovoláváme, no.
0: že se nám daří. Všichni jsou v práci rádi, že se Petr trefil do pohlavní chorob. Ano, jasně. Ano. Všichni tam tleskají a jásají. Ne, samozřejmě, no tak je to jedna z ukázek československé komedie z roku 1980, kterou režíroval Láďa Smoljak, a to Vrchní prchní. Úžasný snímek, který člověk může vidět milionkrát a pořád se u toho bude bavit. U stejných hlášek. A tak dále, a tak dále. Pan Abraham a paní Šafránková v hlavních rolích. A ty se stáváš filmovým odborníkem na to, že se dovolal vlastně úplně podruhé za ta léta, co běží filmový odborník. Tak to
5: za
0: je...
5: ta léta opravdu podruhé, minulý týden a dnes.
0: A minule se stál polovičním nebo nic?
5: O, celkovým, jo, ale až u druhé ukázky malé nápovědě.
0: Aha, tak to se určitě nepočítalo tehdy, Petře. Ale dneska se to počítá, dneska skvělá trefa do obou ukázek. Tak jo, tak super, já ti budu hrát to nejlepší z muziky Smrt z Braslav Brno. Komu to dáme?
5: Dáme to samozřejmě spolupracovníkům a našemu šéfovi, který se vrátil z dovolené a šel spát.
0: No. No jo, on šel spát a spánek jsme tady dneska řešili. Tak pak mi zavolej, jak dlouho spí, kolik hodin, jestli netrhne nějaký rekord. Už jsme tady měli, myslím, rekord dneska, co psala paní posluchačka, 16 a půl hodiny, že spala. Jo, a ještě Ríša volal, počkej, z auta, že spal dva dny. No tak Pak mi zavolej, jestli bude spát tři, jo? Ať tady máme nějaké
10: reklamy. Jasně, jo. Dobrý, díky.
0: Tak jo, zatím,
10: jo.
0: Ahoj, čau.
10: Jo. Mějte, ahoj.
11: Tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
11: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
11: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
11: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky tohle hudební jízda Alice Springs na frekvenci 1, 2,5 minuty po půl jedné odpoledne, před námi třeba Pink nebo taky Martin Garrix a rozhodně slibovaných 30 let 30 hitů. Hlavní roli Igor Tymko a kapela No Name, ale předtím Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1, s kým pak mluvím?
2: Dobrý den, u telefonu Milan.
1: Milane.
2: A já jsem se chtěl prosím zeptat, jestli pan Turek procházel nějakým testem řízení, protože mě je 70 a mě tam prostě pořád se musím nechávat testovat, jestli umím řídit a jestli jsem dostatečně a tady mám pocit, že ten problém tam asi nějaký bude, jo. když toho pana Turka, víte co.
1: A koho byste se rád zeptal teda?
2: Tomio.
1: Tomio Okamury, jo? No tak...
2: No, jasně.
3: Ano, takže dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Takže jaký jste říkal jméno, že jste?
2: Já jsem Milan.
3: Milan, tak to je hezké jméno, dobře. Tak no. Prosím vás pěkně, Milane, vy teda řídíte, jo?
2: Já řídím ještě pořád, dokud vy to nevemou, ano.
3: No, tak vidíte to, tak není to tak jednoduché řídit. A jestli to náhodou nevíte, tak Filip Turek je známý český závodník, který vyhrál už mnoho závodů, takže je to vynikající řidič. Takže my víme, ano, jako objevily se samozřejmě falešné zprávy, že Filip Turek...
2: No, to právě.
3: No, to jsou falešné zprávy, že údajně porážel jenom nějaké mladé, prostě 15-leté chlapce, jako nějaké děti a podobně, tak jako není to pravda, prosím vás, pěkně.
2: To není.
3: Například já jsem jednou takhle stál před poslaneckou sněmovnou, najednou se vyřítilo auto, no a ten Turek mě opravdu porazil, takže není to pravda, že by nikoho pořádně dospělého neporazil. Například mě málem porazil, takže jako myslím si, že je to docela frajer a chtěli bychom si vážit toho, že máme v politice takovéto super sportovce.
2: Takové řidiče, myslíte? No,
3: tak je to motorsport vlastně, on to provozuje i na silnicích, trénuje samozřejmě, plánuje samozřejmě nějaké vyšší soutěže, chtěl by to dotáhnout pochopitelně do Formule 1, protože samozřejmě ty preference nevypadají, že by se dostal do poslanecké sněmovny opět, takže půjde do Formule potom.
2: My si ho nezasloužíme.
3: No, že ne. No, víte. Ani mě si nezasloužíte. Až my tam nebudeme v té sněmovně, jak vy budete plakat, že tam nejsme? Vy budete plakat.
2: Prosím, já pláču už teď.
3: No, vidíte to, tak jsme se dobrali k pojentě, už pláčete. Tak jo. Plačte dál, ale ještě nebojte se, ještě nějaký pátek tam budeme.
2: Já jsem rád.
3: Abych vás uklidnil. Mějte se krásně a naschánou.
2: Taky. Naschánou.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy, frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Se zdržením počítejte obousměrně na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Ve směru na Brno se zdržíte okolo 20 minut mezi 216. až 208. kilometrem z důvodu hustého provozu a dopravního omezení. A ve směru na Vyškov budete po pojíždě okolo 40 minut mezi 200. až 211. kilometrem z důvodu hromadné dopravní nehody na 209. kilometru v dopravním omezení, která blokuje jeden jízdní pruh. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno. Na 170. kilometru stojí porouchané osobní vozidlo. A dejte si také pozor na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde na 236,5 kilometru stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Blažka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Dvanáctové věci sbírka z Velej hrůží, to nejlepší z muziky, za chviličku 13. hodina budou zprávy a po nich Fugees. A nebo taky Forever Young, Alphaville. Za 20 sekund další zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
4: Já přeju také hezké odpoledne. Na rodičovskou linku se obrací stále více lidí. Policie odpoledne musela uzavřít dálnici D7 kvůli člověku, který chtěl skočit na vozovku. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Počet rodičů, kteří chtějí konzultovat problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku předchozímu nárůst o asi 24%. Stejně jako o rok dříve byly nejčastějším tématem rodinné vztahy. Často volají rodiče, kteří si pořídili děti v pozdějším věku a o potomky se tak starají sami bez pomoci prarodičů, jak to bylo dříve běžnější. Jak doplnila mediální zástupkyně linky bezpečí Michaela Klovcová, služba je zdarma.
5: Rodičovská linka je anonymní, je dostupná pro všechny klienty z celé České republiky a je určená rodičům, rodinným příslušníkům a také ostatním dospělým, kteří jednají v zájmu dětí, což jsou typicky třeba pedagogové, trenéři a podobně. Mohou se na ní obracet telefonicky, e-mailem nebo chatem a se všemi starostmi, které se týkají dětí dospívajících, ale také mladých dospělých až do 26 let.
4: Oproti minulému roku zaznamenali výrazný nárůst počtu dotazů v oblasti rozvodů a rozpadů rodin, a to o víc než 50%. Policie dnes odpoledne dočasně uzavřela dálnici D7 Uloun kvůli člověku, který stál na mostě nad dálnicí. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému i policejní vyjednávač. Po komunikaci s ním člověk dobrovolně ustoupil od zábradlí a převzali si ho záchranáři. Provoz na dálnici D7 tak byl obousměrně opět obnoven. Na Teplicku našli celníci téměř 10 kg drog, heroinu, kokainu a metamfetaminu, neboli pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi dva muže, informuje o tom ČTK z celní zprávy. Oba muži skončili ve vazbě, pokud se jim u soudu prokáže vina, hrozí jim 5 až 12 let vězení. Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista, který letos přidal do sbírky prestižních triumfů také Giro d'Italia, se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl ukončit sezonu. Oznámila to jeho stáj Visma Leasewijk.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes budou teploty od 20 do 24 stupňů Celsia, hlavně v severozápadní polovině Čech. Jinde to bude až 28. Na jihu Moravy může být stále ještě až 30 stupňů Celsia. Počítáme s tím, že do Česka ale dorazí bouřky, které budou postupovat postupně nejdřív na východ a můžou sebou přinést také krupobytí, silný vítr, případně i silný déšť.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na dálnici D1 je kolona u Brna, a to ve směru na Prahu, aktuálně od Vyškova na 210. kilometru. Necháte tam zhruba nějakých 15 minut. V opačném směru se kolona rozjela. A stále je kolona také na dálnici D11 na 33. až 27. kilometru. Ve směru do Prahy, kde se pracuje na silnici, je tam zdržení asi 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak a budu pokračovat sportem. První fotbalová liga v Česku má za sebou 4 odehraná kola. O víkendu poprvé ztratila Slavia a naopak Plzeň nebo Sparta dokázali vydolovat 3 body. Ale podrobnosti od sportáka Aleše Svobody už za pár minut na Frekvenci 1. A do té doby Eros Ramazzotti, Anastasia nebo taky Divokej byl. Přejeme krásné pondělní odpoledne.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky tohle je Eros Ramazzotti. Na frekvenci nemáme čtvrt na dvě odpoledne na telefonu také sporták Aleše Svobodu. A to z jednoho prostého důvodu, protože první fotbalová liga v Česku má za sebou 4 odehraná kola. O víkendu poprvé ztratila Slávia, naopak Plzeň nebo Sparta dokázali vydolovat 3 body a co dalšího liga o víkendu nabídla, to budeme právě probírat. Aleše, hezké odpoledne, vítej.
1: Pěkně odpoledne všem.
0: Pojďme začít u Sparty, protože ta si poradila s Teplicemi po výhře 4-1, současně představila novou posilu bývalého slávistu Matěje Juráska, tak jak ho publikum na Letné přivítalo?
1: No, rozdělil bych publikum na spartianský kotel, asi nejvěrnější a nejvíc ultrafanoušky a zbytek stadionu. Spartianští ultras na Juráska pískali a bučili už při čtení sestav před zápasem. Pokračovalo to při jeho vstupu na trávník 16 minut před koncem. No a emoce hodně planuly také při děkovačce. Jurásek promluvil a měl se údajně omluvit za předešlé výroky na adresu Sparty. Nemělo by v téhle souvislosti určitě zapadnout, že herně zaujal, za těch 16 minut neměl daleko jak ke gólu, tak i k asistenci.
0: Slavia jenom remízovala v Liberci 1-1, svůj jediný gól dala vlastně po akci, která navázala na autové vhazování. Pro sešívané to byl v sezóně už 6. takový gól, tak je to jejich specialita.
1: No, už se to tak tváří, protože v téhle ligové sezóně dala Slavia 12 gólů, takže hned polovina je po autových vhazováních. A od startu minulé sezóny je to už 15 gólů, což je o 7 víc, než má jakýkoliv jiný tým z 10 nejlepších evropských fotbalových lig, což je už docela velký rozdíl. Slavisté přiznávají, že to hodně trénují, je to doména asistenta Zdeňka Houšteckého. No a v často fyzických a soubojově vedených zápasech v lize se to samozřejmě takováhle dovednost velmi hodí.
0: Bez bodů je po 4 odehraných kolech už jenom jeden tým. Zlín, značí to pro moravský tým směrem pokračování sezóny problém, nebo se může uklidňovat, že pouhá 4 kola směrem k celé sezóně nic neznamenají?
1: No, těžké, já bych řekl trochu od obojího. Času je ještě dost, ale start samozřejmě dobrý není. Nicméně je třeba říct, že los byl těžký, mimo jiné Sparta, Plzeň v prvních 4 kolech, plus ještě třeba Baník. Nicméně, pokud jsem u Zlínu na startu minulé sezony, do které vstupoval jako nováček, říkal, že o ně nemám směrem k udržení v lize strach, tak v té probíhající už bych ho měl. Neříkám, že jistě se stoupí, ale vnímám Zlín z hlediska stavby kádru pro tuhle sezonu jako celé, který se bude pohybovat ve spodních patrech tabulky a bude se muset otáčet, aby hrál ligu i příští sezonu.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tak tolik fotbalové novinky a ty další si dáme ve středu odpoledne. Do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: Alphaville, Forever Young, to nejlepší z muziky, na chlup přesně půl druhé odpoledne, před námi Fugees, dáme si Klimy, Softy, taky Shepardy nebo Opita Radiček. To všechno už za pár chvil, ale taky se aktuálně podíváme na to, jak to vypadá na cestách. Teď je ta chvíle, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Se zdržením počítejte obousměrně na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Ve směru na Brno se zdržíte okolo 30 minut mezi 207 až 196 kilometrem z důvodu hustého provozu a dopravního omezení. A ve směru na Vyškov budete popojíždět okolo 40 minut mezi 200 až 212 kilometrem z důvodu rozjíždějící se kolony po dopravní nehodě na 209 kilometrů v dopravním omezení. A s menším zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Na 6. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Killing Me Softly a taky Fugees, americká hudební skupina, která byla populární především v polovině 90. let. Asi není nikdo, kdo by neznal jména jako Wyclef Jean nebo taky Lauryn Hill, protože tohle byli přátelé hlavní tváře Fugees a tahle ta písnička, tak ta byla třeba u mě na denním pořádku tehda v 90. letech. Opravdu jsem se nemohl této písně nabažit. No, vy se nemůžete pro změnu nabažit posledního slova, což chápu, protože peníze až na prvním místě. V půl páté u Vojty Zanou budete hrát o 27 500 korun. Tohle je aktuální bank a stále tipujete, co si přivezla z Dánska herečka Petra Hřebíčková. Pokud někdo dnes od rána neposlouchal Frekvenci 1, tak já připomenu tři slova, které dneska zazněly v našem éteru, ať to máte v půl páté jednodušší. Podle vás si přivezla syna, lékořici anebo kameny. Ne, nic z toho si Petra Hřebíčková nepřivezla. Takže zkuste jiné slovo, budeme držet palce, aby to dobře dopadlo. No a v půl páté se dozvíme možná pravdu a možná ne, možná přihodíme další pětistovku a Jana s Vojtou to zaokrouhlí pro změnu zase na ráno a na 28 tisíc korun. Tak uvidíme, sám jsme tady všichni v rádiu napnutí jako kšandy, ale budeme držet palce. Rozhodně ve dvě zprávy a po nich Jana s Vojtou, do té doby ještě ode mne, třeba Jean Osborne, Duke Dumont, nebo taky Mirai a Trips, pojďme na to.

0: 14. hodina je tady. My pro vás máme, přátelé, skvělou muziku po 14. hodině.
1: Máme pro vás třeba Jennifer Lopez s Davidem Guettou.
0: Taky bude třeba Ava Max.
1: A nebo Bruno Mars.
0: No a protože je 14.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tak je to s námi Ondra Obrecht. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vítko Přiva a také Patrik Rykl jsou v nominaci na Davisův pohár. No a zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou ministři zemědělství Martin Šebestián a životního prostředí Igor Červený. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec. Koalice poprvé zasedne dnes odpoledne. Z odborníků, kteří zasednou, dále zmínil Babiš například bioklimatologa Miroslava Trnku z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který je zároveň koordinátorem portálu Intersucho, nebo ředitele výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka, Tomáše Vojtíka. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerií dnes podle Klempíře zveřejní ministerstvo kultury. Jedná se zatím o 4 neděle, a to 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince, jak potvrdil sám ministr kultury Otto Klempíř.
4: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
3: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, zdarma navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Letiště v sicilské Katánii dnes opět omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Její erupce narušuje dopravu na tomto mezinárodním letiště už více než týden. Dnes provozovatel letiště oznámil, že zhruba do 14 hodin v Katánii povoleno přistávat pouze 5 letadlům za hodinu. Později bylo omezení upraveno na 10 příletů za hodinu, ale až do úterního poledne. Odlety omezeny nejsou, informují místní média. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vítko Přiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Dnes to řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes by do Česka měly dorazit deště a také bouřky, které se budou postupně přesouvat z jihu na východ České republiky. Na Moravu a do Slezska dorazí až o něco později. Na jihu Moravy proto ještě může být dneska až kolem 30 stupňů Celsia, ve zbytku Česka kolem 20 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: U Brna je kolona asi na 15 minut, na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 204. až 196. kilometru. A s menším zdržením počítejte ještě taky před Prahou na D1 ve směru do Prahy, na 25. kilometru, asi na 5 minut. Tak šťastnou cestu, teď už začíná odpolední vysílání, kdy se o vás postarají Jana s Vojtou.
0: My se o vás postaráme.
1: Ano, ano, my budeme vysílat z hudební kuchyně Frekvence 1 do celého světa.
3: Živě.
0: Krátce po 14. hodině. Tak já jsem to tady už kolegům říkala, já jsem dneska zažila něco, o čem my jsme asi evidentně mluvili ve zprávách, že jo?
3: Já jsem to ve zprávách.
0: Na dálnici D7, tam na jednom mostě. Nějaký pan si tam...
1: A to bylo v Lounech, jak jsou ty mosty přes tu novou dálnici?
0: Přes tu novou dálnici. No, tak myslím, že ten most je docela vyhlášený, že už se tam jako párkrát stalo, že si to tam někdo prostě
1: takový
0: jako...
1: Takový lounský musela.
3: Tak, přesně.
0: No a já jsem jela a najednou prostě mělo policejní auto a začalo hrozně zrychlovat. První, co tě napadne, tyjo, tak jsem jela rychle, nebo prostě dala jsem si ráno vodku. Nebo...
3: To bys měla vědět.
1: A oni to vědí.
0: A oni to vědí. No a zatarasilo cestu, jo. Takže jsme tam všichni zůstali stát, přijeli hasiči, vytáhli takový ten skákací hrad, tak se do toho, jako, já tomu tak říkám, ale dokážete si představit, co asi. No a, no tak skáče se do toho.
1: Nahoře, otevřený s bráčkem pěkně.
3: Co by dával už na dětský dny.
0: Jako my to zlehčujeme, protože všechno dobře dopadlo, že jo. Pána asi za 20 minut nebo za 30 minut prostě přesvědčili o tom, že život je, že za to stojí, prostě pan přilezl zpátky, odvezla ho záchranka, pustili nás a, ale je to jako divný, seš vlastně jako, byla jsem fakt pár metrů od toho místa, musím pochválit všechny ty složky, protože to všechno fungovalo jak hodinky, opravdu každý měl svůj funkci, každý přesně věděl, co má dělat. Víš, kolem toho člověka stálo několik lidí. A teď já se říká, tak kdo z nich je asi ten, co s ním jako vyjednává? No, přišlo mi, že s ním vyjednávali všichni.
1: Ono jich je totiž vždycky víc, jo, na jednom místě. Fakt? Já jsem se o tom kdysi bavil s jedním mým známým od policie, no, a on dělal u mord party. A tam samozřejmě jako takový ty vyjednávací situace. Tam jako je potřeba jako občas vyjednávat. On říkal, že vždycky přijela jako téměř armáda vyjednávačů. Mm-hmm. Že nejdřív to zkusí jeden po dobrým, pak to zkusí druhý po zlým, třetí to zkusí psychologicky, čtvrtý nasadí hrubou sílu, že jo, a tak dále. Oni mají tedy role různý.
0: No, všechno dobře dopadlo, což je skvělý, jako netrvalo to ani moc dlouho, říkala jsem si, tak doufám, že to tady jako nebude na pár hodin, to je jako, víš, prostě není to příjemný, jako být svědkem takových událostí.
1: No, samozřejmě, a navíc tam ta dálnice je v takovém rigolu, není na co koukat.
0: No to. Černý humor my máme rádi, ale všechno dobře dopadlo.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Bruno Mars na frekvenci 1, 14 hodin 13 minut, pondělí 17. srpna, hezké odpoledne.
1: Ve zprávách jsme řešili, jak ta hlava pracuje, ne? No. Všechno říct ve jedné větě. My jsme ve zprávách informovali o tom, že by snad každou neděli, každou první neděli od 6. září měly být státní galerie zdarma.
0: Ano, ano. Jo? Dokonce už jsou vydána i data.
1: Takže jsou data, jo. 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince.
0: Takže na Mikuláš.
1: Proč mi to? No, to je pravda. No. Můžete jít s banánem a s pomerančem. A
0: nebo si odnesete uhlí.
1: Ale já jsem si vzpomněla, nedávno jsem mluvila s mojí mamkou, ona chodí na brigádu do galerie v Brodě. A byla tam v těch dnech, kdy bylo vlastně strašný vedro, je tam zavřená třeba od 9 do 5. A říká, mami, a kolik tam jako přijde lidí takhle prostě v sobotu, že jo, přes den. A říká, no dneska to šlo, dneska tady bylo 15. Já to musí být přece strašně jako dlouhý, když jsi tam zavřená od 9 prostě do 5 do večera nebo do odpoledne. No, jakože v tomhle počasí úplně zájem není. Jo, zájem klesá. Ač tam mají klimatizace a mohlo by ti tam být hezky. Jako. Tak já jí říkám, víš co, tak já řeknu do rádia.
0: Ať jdou všichni do Brodu do galerie.
1: A ona mi říká, počkej, ale já tím musím dát služby, abych tam byla.
0: Jo, takže prosím vás, jednak budete mít štěstí a za druhý neřekli jsme, který Brod to je.
1: Je to Havlíčkův.
0: Havlíčkův.
1: A krom pěkné expozice si tam budete moct prohlídnout moji mámu.
0: No,
1: a my pro vás zjišťujeme, co to je za termín.

0: Zone.
1: Na frekvenci jedna.
0: Jsou 90, viď?
1: No jasně.
0: Jsou to, to byly nějaký takový pěkný kluci, teď to, jsou to z nich padesátníci.
1: Jsou i dědouškové, no.
0: A vy, nevygeneroval se tam nějaký zpěvák?
1: Jako solo kapel z nich?
0: Solo?
1: Já člověče nevím, jako já jsem v tom úplně zběhlej nebyl v těch chlapeckých kapelách, že jako jediný opravdu jako takový ty echt boybandy, který jako mi utkvěli, tak to byly Backstreet Boys samozřejmě, protože je hojně hrajeme.
0: A Robbie Williams, ne? Ten je,
1: East 17, potom ještě byli a Robbie Williams je Stake Dead.
0: Ten je Stake Dead, máš pravdu.
1: No,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Tam je i Gary Barlow, že jo, ten taky soulově zpíval.
0: To je fakt.
1: A tam se dá, jako o Stake Dead se dá říct, máme-li teda hudební okénko, že to byla jedna z takových těch jako kvalitnějších boybandů.
0: To poznáš podle čeho?
1: Podle času, že ty songy prostě jakoby fungujou i dneska.
0: No, to je vlastně pravda, no. A ten Robbie to umí. Teď byl někde na Slovensku, byli tam moji přátelé a strašně si to chválili. Oni teda vymetají každý koncert toho Robbieho. Taková zvláštní obsese, víš, jako jezdíš prostě po koncertech jednoho svého oblíbeného interpreta a kdykoliv se tady objeví jako v dohledu, já nevím, třeba 500 kilometrů, tak tam prostě jede. Oni ti ale nabízejí furt ty samý koncerty, ne?
1: No jasně, ale...
0: Jo, tam nic nového nového nevymyslí.
1: Vlastně od začátku do konce si můžete zpívat, protože většinou, když je ten zpěvák na turné, málo kdy obmění ten setlist, že jo?
0: Jasně,
1: takže víte, co přijde.
0: No.
1: Zas na druhou stranu můžete napovídat ostatním, anebo jim říkat, já to věděl.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl

0: Mr. Big, to be with you na frekvenci 1 je 14:30 přesně.
1: Ondra je připraven, má pro nás zprávy a my si potom dopřejeme příběh, buď pravdivý, anebo zcela smyšlený.
2: Hezké odpoledne. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání vlády. V koalici budou i zástupci státního podniku Povodí Vltavy a Českého hydrometeorologického ústavu. Policie v souvislosti s automobilovou soutěží Barumček Rally Zlín zaznamenala minulý týden od úterý přes 300 přestupků. Podstatná část zjištěných přestupků se týkala nedodržení rychlostních limitů na silnicích. Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona u Brna ve směru od Vyškova na Prahu má stále zhruba asi 15 minut a budete v ní popojíždět od 204. postý 96. kilometr. V opačném směru je zdržení zhruba na 5 až 10 minut. U Prahy se pak zaseknete také na Pražském okruhu za sjezdem z D5 ve směru k D1 asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: A my se budeme věnovat příběhům. Jeden takový příběh tady pro nás má Vojta. A už víš, co tam bude hrát hlavní roli?
0: Půjdeme do historie trošku. Hlavní roli v tomto příběhu bude hrát jedna z nejmenších armád na světě.
1: Tak to se těšíme.
0: Tak za malou chvíli do té doby novinka od Jennifer Lopez a Davida Getty.
1: Save me tonight.
0: Hojte album, neboli dneska večer.

0: Holka si nedá pokoj, to je jedna didžina za druhou.
1: A dobrý je to.
0: Jo, je to super.
1: Docela jim to jako notuje, mám
0: na
1: pocit.
0: To, na to, že je to David Guetta, je to dobrý, no. To je jedno.
1: Počkej, jsi prozradil nějaký svůj názor. Nejsi jeho příznivec.
0: Já nejsem úplný příznivcem tvorby Davida Guetty. A to mám taneční hudbu rád.
1: A co se ti na tom nelíbí?
0: Mně přijde, že takhle, mně na tom přijde jako nejzásadnější to, že je pod tím podepsaný David Guetta, který to jenom hraje. Jako, že to jako vymyslí někdo jiný. Pro mě je to jako fake.
1: No, to je jak Jakub Wagner. Ten taky chytá ryby a podle mě to za něj chytá někdo. Nevím, nemám to uvěřit.
0: On chytá gumový makety.
1: Pardon, to jsem jenom tak, jakože, protože mám toho rybáře, jak se tam občas takovýhle věci řeší.
0: Jenom takový povzdech nad fenoménem ghost producingu, jo?
1: Nebudem to kritizovat, prostě jsou to kluci šikovní, umějí to prodat
0: a to
1: je důležitý.
0: To je
1: tak, pojďme na příběh, který se skutečně stal, nebo možná nestal.
0: Tak, dějepisné učivo, sedmitýdenní válka, rok 1866, možná si někdo vzpomene, jako ne, že byste si to pamatovali, jo?
1: Já bych, když si to pamatovali.
0: Tomu ve středu vyšmal, že uvidí. Tak, prusko-rakouská válka, takzvaná sedmitýdenní, a malé Lichtenštejnsko tehdy ještě mělo vlastní armádu a ta armáda čítala přesně 80 mužů. Tomu se říká jako armáda, jo. Aha. A princ lichtenštejnský Johan II. Je prý poslal na jih, aby v Tyrolsku hlídali jeden horský průsmyk proti případnému útoku Italů. Vojáci tam vyrazili, strávili tam několik týdnů, no a teď, co se tam nestalo, ale doslova nestalo, aha, jo. Nikdo je nenapadl, žádná bitva, žádná střelba, žádní zranění než kvůli mrtví. Prostě tam byli, hlídali hory, a než se nadáli, tak válka skončila a mohli se vrátit domů. A teď to nejzásadnější. Odešlo jich tam 80.
1: A vrátilo se jich 89?
0: Ne, vrátilo se jich 81. A do dneška neexistuje v historických pramenech záznam o tom, kdo ten jeden navíc byl.
1: To je zajímavý.
0: No.
1: Hele, je to zajímavý a já si dokonce myslím, že se to stalo.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Stalo se to. Opravdu se jich vrátilo 81 a do dneška se nepodařilo vlastně jako vyšetřit, jak ten člověk se do té armády infiltroval. Ti, co tam byli, tak podle těch historických pramenů tvrdili, že měli pocit, že to je jeden z nich, že tam byl vody jak živa. Jako, jo. A jestli to byl nějaký dezertovaný Ital nebo někdo jiný, to už vlastně jako nikdo nevyzkoumal nebo se to nedochovalo. Každopádně pár týdnů poté byla Lichtenštejnská armáda zrušena. Se slovy já je někam pošlu, ono se jich vrátí víc, radši nemáme nikoho.

0: Přátelé, pojďme se teď přesunout na jih Čech, protože tady konkrétně u Lipna se koná taková moc hezká sportovní akce.
1: Právě tam to probíhá 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a na místě je náš kolega Tomáš Fíla.
0: Ten už by se vedle sebe měl mít ředitelku festivalu, taky olympijskou vítězku Kateřinu Neumannovou. A oni si samozřejmě povídají o obsahu celého toho festivalu, co vás čeká a nemine.
1: Takže Tome, máš slovo.
2: Hezké odpoledne přeji. Zdravím z Lipna, kam jsem dorazil na 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a nesedím tady s nikým jiným než s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou. Dobrý den.
3: Dobrý den všem.
2: Kateřino, jak zatím hodnotíte ty dosavadní dni 15. ročníku? Daří se?
3: Daří se velmi. My jsme startovali v pátek a máme za sebou ten úvodní víkend, jehož vrcholem byl nedělní cyklistický závod kolem Lipna a my jsme ho vyprodali. Museli jsme zastavit přihlášky a je to vždycky zároveň obrovský stres, protože zorganizovat cyklistický závod, uzavírky, připravit trať, aby byla dobře označená, aby se prostě nestala žádná chyba, která se neodpouští, tak není vůbec jednoduché. Ten tým to zvládl fantasticky. Všichni se závod užili, ani nebyly žádný zranění, velký zranění, kromě drobných odřenin, takže já jsem spokojená. Dneska máme první takovej, dejme tomu, trošičku pohodovější den a mám pocit dobře odvedené práce po úvodním víkendu.
2: Vaše předešlé ročníky jsou známé tím, že tady máte na každý den velmi bohatý program a ti, kteří už sem jezdí, nebo sem jezdí dokonce pravidelně, tak ho znají. Ale připravili jste pro letošní rok nějaké novinky, na co se můžou noví návštěvníci nebo i ti staří třeba těšit?
3: Snažíme se každý rok mít něco nového, aby žádný z těch festivalů nebyl dva roky po sobě stejný. A letos jsme se soustředili na to, aby jsme ty jednotlivé zóny, kterých jsou tady už čtyři, tak aby jsme je něčím obzvlášť. A největší změnou nebo novinkou je asi v zóně, kterou jmenujeme Kapitanát, tak máme tam OCR dráhu, na které dennodenně visí, posilují lidé, děti a tak dále. Máme tam laserovou střelnici, takže máme nové sporty, které se tady dělají, máme nové vlastně provedení Stardance, takové ty moderní sporty, takže tady máme nové lekce právě těchto moderních sportů a to je asi to zásadní a pak máme nové závody.
2: No a je něco, na co by vyloženě Kateřina Neumannová chtěla všechny posluchače pozvat, co pro vás je takovým, řekněme, symbolem tohoto letošního ročníku?
3: Tak my máme za sebou teprve první třetinu akce a já bych upozornila v oblasti kultury na vlastně koncerty, které budou o následujícím víkendu. Já osobně se nejvíc těším na Jirku Korna. A pak tady máme ještě dva velmi zajímavé závody. Máme tady už ve středu večer běh z Vyššího Brodu do Lipna. Jehož část bude pod mě, bude nasvícená trať, určitě to bude velká show, bude to hodně o energii. A pak tady máme v pátek 21. srpna úplnou novinku Lipno Hybrid Run, což je závod, který bude kombinovat posilovací cviky s během. Je to prostě pro lidi, kteří mají rádi fitness, který chodí posilovat a zároveň jsou schopní i něco uběhnout a to bude určitě velmi zajímavá sportovní disciplína.
2: Tak jste to slyšeli sami, je se tady pořád na co těšit, doražte kterýkoliv den. No a my se dnes odpoledne ještě uslyšíme právě s jednou hvězd, která tady bude mít své workshopy a přijela se sem také podívat. Tak se mějte krásně a ahoj!
3: Ahoj všem!
0: Tohle byly informace přímo z Lipna. ČES Lipno Sport Festival pokračuje a to až do
1: 23. srpna a kompletní program je na webu lipnosportfestival.cz.

ve 20 hodin a 10 minut se na televizi Seznam vrací oblíbená italská parta smolařských zlodějů v pokračování komedie Škola zlodějů 2. Paolo Villaggio znovu dokazuje, že i ta nejlépe připravená loupež se může během několika minut změnit v naprostý chaos. Pokračování úspěšné komedie přináší další porci bláznivých situací, omylů i povedeného italského humoru. V úterý večer uvede televize Seznam českou detektivku Případ s černým zadu. Pavel Nový a Ondřej Vetchý se ocitají uprostřed vyšetřování případu, který na první pohled působí nenápadně. Postupně ale odhaluje překvapivé souvislosti a machinace podvodníků. Těšte se na klasickou českou kriminálku, ve které nechybí napětí, humor ani skvělé herecké obsazení. Každý všední den po 14. hodině mohou diváci sledovat oblíbený seriál Vražedná čísla. Neobvyklý vyšetřovací tým využívá matematiku, statistiku i logické myšlení k řešení složitých kriminálních případů. Dá se podle míst vražd a série důkazů vypočítat vrah. Tým dokáže, že čísla někdy prozradí víc než svědecké výpovědi. Ve čtvrtek večer odvysílá televize Seznam českou tragikomedii Díra u Hanušovic. Maruna a Jaruna, sestry z malé vesničky pod Jeseníky, které pečují o panovačnou matku. Jaruně se podaří z vesničky odjet s postarším nápadníkem. Maruna zůstává s matkou v Díře u Hanušovic sama. Ovšem, jednoho dne dojde u Hanušovic k nečekané události. Tatiana Dyková, Eva Krobotová v hlavních rolích a příběh s originálním pohledem na vztahy, sny i maloměstské osudy. Italská komedie, česká detektivka i oceňovaný český film Díra u Hanušovic. 3. srpnový týden nabídne na televizi Seznam Pes.

0: Tak to byly Čínasky na frekvenci 1 před 15. hodinou.
1: Po 15. hodině Kelly Clarkson, no.
0: Taky pro vás máme Lost Frequencies.

0: A Ondra se správami už za malou chvíli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Slovensko chce podle premiéra odkoupit podíl české skupiny ČES ve slovenské firmě Jádrová energetická společnost. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou také ministři zemědělství Martin Šebestián a ministr životního prostředí Igor Červený. Ten právě označil tvrzení opozice o tom, že zaspali za lež.
6: Ministerstvo od roku 2014 kontinuálně tento problém řeší. Samozřejmě naše oddělení, včetně setkávání, když už jsem byl já ustanoven, od března jsme řešili nejenom samotné sucho, ale například já už jsem na pomezí června a července začal řešit období podzimu. To znamená, kdyby náhodou došlo k povodním zátopám a podobně, tak už tento moment to řešíme. Už jsem se nechal prověřit, jak je na to případně připraven krizový štáb. Takže není pravda, že se my ozýváme až zpětně, až je nějaký problém.
5: Koalice poprvé zasedne dnes odpoledne. Středočeský kraj dnes zahájil stavbu cyklostezky mezi obcemi Kly a Tuhaj na Mělnicku. Úsek by měl být hotový příští rok na jaře. Po dokončení stezky se zvýší bezpečnost cyklistů, říká krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.
7: Ten úsek je cca 3,5 km dlouhý, což se nezdá moc, ale on je velmi důležitý, protože on nám propojí vlastně doposud dva oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic o délce celkem 42 kilometrů.
5: Otevření trasy hejtmanství předpokládá v květnu nebo červnu 2027. Slovensko chce podle premiéra Roberta Fica po dřívějších průtazích v září odkoupit podíl české skupiny ČES ve slovenské firmě Jádrová energetická společnost Slovenska, která v zemi připravuje výstavbu nové jaderné elektrárny. Fico také kritizoval postup slovenského ministerstva hospodářství a oznámil, že větší iniciativu v této záležitosti bude mít právě úřad vlády. Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli, náhradní termín zatím nebyl určen. Jablonečtí po čtvrtečním postupu přes RFS Riga ve třetím předkole konferenční ligy měli volno už o uplynulém víkendu. Zápas v Praze proti Bohemians si nechali odložit až na 2. září.
1: Frekvence 1. Počasí.
5: Přes Česko aktuálně přechází vlna srážek a bouřek, které místy můžou způsobit také krupobytí, případně také přívalový déšť nebo velmi silný vítr. Proto je v platnosti výstraha až do dnešního večera, kdyby měly dorazit bouřky také na Moravu a do Slezska. Ve zbytku Česka potom jinak budou teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Se zdržením počítejte u Brna zhruba na 15 minut ve směru do Prahy na 209. a 196. kilometru. Na asi 20 minut je průjezd potom v opačném směru, tedy z Prahy dál, až za 210. kilometr pojedete v koloně. A taky na dálnici D2 u Brna se zbrzdíte na 15 minut v koloně na posledních 5 kilometrech. Aktuálně jsou komplikace na D1 taky před Prahou na 25. až 17. kilometru. A hustý provoz je aktuálně taky na Pražském okruhu směrem k letišti až po 20. kilometr. Takže šťastnou cestu pokračují Jana s Vojtou.
0: Frekvence 1, 3 minuty po 15. Hezké odpoledne vám přejeme. Prosím pěkně, koalice proti suchu. Ono to zní vlastně tak jako docela bizarně, jako kdyby se prostě lidi spojili, postavili se na to pole a řekli a dost.
5: Ano, my to sucho nechceme, běž pryč.
0: Běž pryč sucho. Mě by zajímalo, jak se to řeší. Já jsem viděl takový vtip, jak náš pan premiér, když řekl, že bude bojovat proti suchu, jak stojí na té přehradě, má tam tu paletu těch dobrých vod, ale je to do té přehrady a doufá, že se zvedne hladina.
5: Jo.
4: To je ale pokus o for, ne?
0: No, nebo... to byl vtip, jako koláš, jako vtipná.
4: Jo, takhle, no, já myslím,
0: tak vidíte, kam prostě... jsme se dostali, ale už si lidi myslí, že je to
5: a vlastně,
4: ne, jako...
5: Už věříme všemu.
4: No, jasně, no, já už prostě nerozeznáš, co je jako vtip a co je realita.
0: Ale pozor, včera jsem viděl video a to je realita. Pan premiér tam stál na nějaký terase, padala na něj voda.
4: On se modlil.
0: A on tam juchal a říkal, já jsem modlil k Jezulátku a konečně prší, takže tady to vidíte, všechno je vyřešený.
4: No, stačí zajuchelkovat a je to.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
5: Já jsem chtěl říct, že možná i na Vánoce si jdeme psát Ježíškovi, ale...
0: Jezulátku.

0: Tohle je Alvaro Soler. Vidíš, to je, dneska mi to přijde nějaký těžký, to jméno. Alvaro Soler.
1: Tak Alvaro Soler.
0: Taky se ti někdy stává, že jako prostě se probudíš ráno a všechno je takový těžký, takový no, těžkopádný.
1: Jako. Takový jako pod dekou. A to je tím, že se zatáhlo asi po 18 týdnech.
0: No
1: že?
0: A já jsem ti ani neříkala, jsem měla o víkendu zase, jsem si hla zádama. Já jsem se nějak ráno zbudila.
1: Vítej v klubu.
0: Dobrý. A najednou prostě jsem takhle se otočila, napsala a udělala to takový
1: A byla injekce.
0: To jsem dělala do neděle. No a včera jsem šla na kolo a docela jsem to rozejbala. Jo, ale
1: no,
0: není to ještě úplně...
1: Někdo na kolo, někdo na injekci, každý
0: máme jiný. Tebe to bolí v bedrech.
1: Mě to bolí v bedrech, no.
0: Mě to bolí tady nahoře u ramen,
1: jo, no, u ramen.
0: Až to vystřelovalo. Nechci si jako stěžovat, ale vystřelovalo to až do hlavy. A víš, co je vtipný, jak ten Instagram to všechno vycítí, jak ti je, ne? Tak mi teď posílá furt nějaký videa, jak cvičit záda.
1: Ještě, že toho našeho psychologa obrázkovýho
0: prostě
1: máme.
0: Přesně, tak empatická
1: tak
0: věc.
1: Tak komu dneska zavoláme?
0: Dneska zavoláme Bohdaně.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Ne, kecám, Gábině.
1: Gábině?
0: No.
1: A Gábina, Bohdana, to je hned, že jo? To se spleteš, ani nevíš jak. Takže Gábina, jo?
0: Voláme Gábině.
1: Tak schválně, jestli nám to Gábinka vezme.
4: Zlámalová, dobrý den.
1: Dobrý den, Gábinko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jasně.
0: Je to tak. My tady v ruce máme vaši účtenku.
1: Klid. Opravdu se to děje.
0: Ano, dýchejte zloboka.
4: Dýchám.
0: A schválně si se rozpomenete, za co jste utrácela.
4: No, poslala jsem tam dvě účtenky.
0: Mm-hmm.
4: Jedna byla za baterku do sekačky a ta druhá si teď nespomenu.
0: To bylo za kufr,
1: tu sekačku.
0: Ne.
4: Jo, za kufr, přesně tak.
0: Ano.
4: Jo.
0: Vy to tady píšete, chystáme se v prosinci.
4: Růžový kufr, ano.
0: Růžový, no je, vy máte vkus.
1: Prostě styl, to je jasný.
0: No, to je jasný.
4: No tak když už budu mít ten hrozný věk, tak aspoň budu mít vkus.
0: Vy tady píšete, chystáme se v prosinci s manželem na cesty, oba slavíme 50 a zároveň dokonce 30 let.
4: Od svatby. Ano.
1: Takže vy jste se ve 20 brali a 50 považujete za hrozný věk? My jsme se zrovna o tom včera bavili doma a já jsem říkal, že se vlastně těším na to, až mi bude 50 a to je za 3,5 roku, to je hned.
4: No jo, jenomže za 3,5 roku jsem se asi těšila taky.
1: Jo, takhle. Takže mě čeká pár nepříjemností do té doby, jo. Díky.
4: Já myslím, že to v lednu.
0: Tak já myslím, že to vůbec nevadí. Každopádně hezký je, že už myslíte na to, jak to hezky oslavíte společně, už se na to chystáte.
4: No tak on je to velký, jako docela pro nás krok, jedeme daleko, takže musíme to.
1: Kam jedete, že jsme tak smělí?
4: No tak jako... Když to jako srovnám s výletem tady na Kokořín, tak letíme do Dominikány.
0: Jo,
1: tak to je nádhera.
0: To jste si dopřáli skvěle.
1: A teď jsem vám kromě toho věku začal závidět i tu dovolenou, a to není hezký.
0: A to no, ještě závidíte ten kufr.
4: Typický tak. Kozoro, který nemá rád ty oslavy a takový ty party. A tohle to mi přišlo jako úžasný a manžel... Po těch 30 letech.
1: Že jo.
0: Manžel po 30 letech kejvnul, že konečně vytáhne paty z baráku.
1: Pojďme udělat takovej kozoroží small talk. Já jsem 11. ledna, kdy jste vy?
4: 5.
1: Takže vy to máte ještě blíž k Vánocům. To na mě stihnou občas i našetřit něco.
4: Tak už je to bezva, ale ještě jako před revolucí to byly všude inventury.
0: No jasně, máte takový rozumínky. No každopádně, frekvence 1 vám vrátí 799 korun, který jste utratila za kufr a moc gratulujeme.
4: Děkuju moc krát.
0: Užijte dovolenou.
1: Mějte se krásně.
4: Taky, krásný den.
0: Ať se daří, naslyšenou.

0: Tak to bude Scorpions a Wind of Change na frekvenci 1, 15 hodin 19 minut. Hezké pondělí přejeme.
1: Minulý týden jsem viděla něco, co jsem si myslela, že už se ani neděje. Mm-hmm. Stála jsem v koloně před křižovatkou.
0: Kolony jsou furt.
1: A naběhnul tam člověk a začal nám mejt přední skla.
0: Jo, a dožadoval se odměny.
1: No jistě, proto no, to dělají, že jo. No, takhle, chci říct, že naštěstí, než se dostalo na můj vůz, tak tam skočila zelená. Protože za prvý já jsem neměla u sebe žádnou hotovost, abych mu něco dala. Za druhý jsem o to vlastně ani moc nestála. Oni se jako neptají, že jo. Oni prostě přijdou, umejou. A já si myslím, že to je na tobě, jestli potom to okno otevřeš a dáš jim nějakou tu korunu, nebo jestli.
0: No jasně, jasně, ale oni většinou jako na to okno klepou a jako natahujou ruku, že jo, logicky, chtějí odměnu.
1: No, tak jako. No.
0: Ale je to nevyžádaná služba.
1: Je to nevyžádaná služba, no. A tam se totiž stalo, že nějaký pán, co stál přede mnou, tak nechtěl, aby mu to okno bylo umyto a začal počet stěrače.
0: Ježišmarja,
1: a tak naštěstí to tady ten bíček jako pochopil. Na druhou stranu jsem si říkala, hele jo, byl to takový prostě pofidérní chlápek, který evidentně prostě potřeboval na kuřivo a na trošku jako do bříška.
0: Na nějaký čůčo.
1: Na nějaký čůčo. Zas proč ne, jo, je to pořád práce, jako bylo ne. Fakt vedro, bylo prostě těch 36 stupňů, on tam stál na té křižovatce a makal.
0: Hele, ale jako já vlastně tohle dokážu ocenit. Právě když je takovýhle vedro, oni tam jsou od rána do večera a mezi těma autama kličkujou, jsou v tom smradu, že jo? A vlastně je to práce.
1: Ono a je to dost nebezpečný.
0: A hlavně jako není taková sranda umejt to okno a teď zkuste si mejt ty okna celý den, no. Jako to je fakt dřina.
1: Já každá moje jízda, Klášterec, Praha, Klášterec a já pak přijíždím s masovým hrobem na tom okně, že jo?
0: No, jasně, no.
1: Víš jo, to je celý krvavý.
0: Máš v rohu zahrádku.
1: Ne. Ne, jako není prostě, nechci to nějak.
0: Ne, nebudem to rozmazávat, ono se to rozmazává samo, ale.
1: No nejlepší, když do toho pošleš ty stěrače. Ne, ale je to taková služba, o kterou samozřejmě jako vlastně svým způsobem moc nestojíš, ale když už ti tu službu ten člověk nabídne, aniž by se teda ptal.
0: Já jsem za to rád, teda většinou.
1: Jo, a dáváš.
0: No, jako když mám u sebe.
1: Ohodnotíš.
0: Když mám u sebe jako hotové, já bych ocenil, kdyby třeba měli QR-ko. Víš, jako že by jim to člověk prostě poslal. No.
1: Já měl jenom žvejkačky, jak jsem říkal, jako nevím, jestli ocení, když jim dám prostě trošku odbytek. Celý ne, že jo, to bych neměla co žvejkat.
0: Jsou drahý.
1: Ne, ale pojďme si o tom povídat, jako jakou s tím máte zkušenost a jestli takovouhle službu dokážete ocenit anebo odmítáte.
0: No, anebo třeba jestli to sami děláte a jaký máte zkušenosti s náma řidičema.
1: Jako když je to nějaká 90, 60, 90 v kraťáskách a s bodíčkem.
0: A začne se válet po té kapotě,
1: no, jako to
0: a pění se tou houbou.
1: No,
0: takhle.
1: No. Ty jo, a ta manželka tam tu bouče, kam čumíš? Proč vytahuješ tu dvoustavku?
0: Já mám jenom 5 litr, myslím, že bude víc zpátky. Pojďte nám napsat. Jo. Instagram, Jana Knížková, Vojta Eflér, frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo, vidíš, já mám prostě výpadky. 376.
0: 736.
1: 736 304, já jsem chtěla dát mé svoje číslo, to jo. 736 304 44.
0: Pak taky můžete namluvit zprávu do aplikace frekvence 1, máte-li ji a pokud ne, tak si ji stáhněte.
1: A pište nám taky prostřednictvím Facebooku.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok

0: frekvencích na frekvenci 1530.
1: To je přesný čas. Ondra je také přesný, připraven se zprávami, za chvilku je uslyšíme.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
6: Hezké odpoledne. Drážní inspekce po půl druhém roce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s toxickým benzinem v Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Závěrečnou zprávu včetně příčiny zatím ale inspektoři na žádost policie nezveřejnili. Americký prezident Donald Trump pohrozil bombardováním tentokrát Ománu, pokud se tato země postaví do cesty Spojeným státům, zatímco s Iránem vyjednává o pravidlech plavby Hormuzským průlivem. Agentura Czech Tourism přejde k 1. říjnu z Ministerstva pro místní rozvoj pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Následně se začlení do agentury Czech Business, která bude zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Kolona u Brna na dálnici D1 stále přetrvává. Začíná už před Brnem na 207. kilometru a pojedete v ní až na 187. kilometr. Aktuálně tam zdržení na asi 20 až 25 minut. Na 10 minut je stále kolona na dálnici D11 ve směru na Prahu na 36. kilometru a zhruba na 20 minut se brzdíte v okolí Kladna na D6 na 16. kilometru ve směru právě z Prahy dál na Kladno. Tak tam necháte těch 20 až 25 minut. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. Také v úterý deštníky a pláštěnky sebou, i když srážky budou pouze lokální. Oblačnost bude hrát všemi barvami, očekáváme takový apríl na konci srpna. Převládat bude zvětšená oblačnost, ale během dne může být přechodně i polojasno. Velmi ojediněle se budou vyskytovat bouřky, a to zejména v horských oblastech. Nejvyšší odpolední teploty budou vlastně také aprílové. Nejčastěji se to zastaví pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Naměříme 19 až 24. A pokud se vydáte do horských oblastí, tak tam se teplota v 1000 metrech na horách bude pohybovat nejčastěji kolem 14 stupňů. No možná se nám ještě bude stískat po takzvaných supertropických dnech, kdy rtuť teploměru vystupovala k 35 stupňům Celsia. Víte, kolik jich zatím bylo od 1. července na území Česka? 12. To nevím, jestli se nám bude stejskat.
1: Mě to právě napadlo včera, když už se to jako vlastně blížilo a bylo takový to ještě hezký, teplý odpoledne. Nevím teda, jak u vás v Podkrušnohoří.
0: Bylo hezky. No.
1: A u nás bylo vyloženě, jako, že třeba včera dopoledne, no, pršelo, no, jako když čůrá vrabec to bylo. Jako
0: pár
1: kapek, ale odpoledne vylezlo sluníčko a vlastně bylo teplo. Nebylo horko, ale bylo teplo. A já jsem si říkal, a jestli teď bude týden v kuse pršet, tak já budu strašně smutný.
0: Proč? Jako tohle je ideální stav.
1: No,
0: tady se to třeba protrhalo v Praze, teď tady svítí sluníčko. Před chviličkou to vypadalo, že tady spadne nebe.
1: Že skončí svět.
0: Což se ale nestalo, že jo.
1: Já vím, že to ta příroda potřebuje, zaplať pánbu, že prší, že to konečně přišlo, ale že vlastně jako... A ono je to možná spojený s tím, že už je půlka srpna, víš, že si člověk říká, to už pomalu končí.
0: Chápu to, ale vlastně to vnímám stejně. Dneska ráno jsem vyběhla ven a musela jsem mít dlouhý rukáv. Na to nejsem zvyklá, že jo?
1: Já jsem to zrovna dneska říkal ženě, že když jsem se oblíkal do práce, říkám, já si poprvý od začátku června beru dlouhý kalhoty.
0: No, a byli ti.
1: Já jsem jim byl.
7: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: 101. Tak už jenom dvakrát se vyspíme a jsou tady Podbořany, což je další místo našeho radiokempu.
1: Ano, radiokemp v Podbořanech, zrovna dneska jsem s naší produční koukal, jak je to daleko. A já jsem říkal, hele, to je z Prahy, to je vlastně jako téměř na půl cesty mezi Prahou a Varama. Mm. A vlastně až téměř do Podbořan už je hotová D6 dálnice, takže rychlá cesta. Ona to koukala, říká, já tady mám napsáno, že je to asi 230 kilometrů. Tak ve mně hrklo. A říkal jsem si, to jsou jako jiný Podbořany. Ne, jsou to ty samý, kde jsme byli.
0: Ale jdeš přes Vary a přes Havířov, ne?
1: No samozřejmě, Karl Marx štát a potom zpátky dolů. Tak prosím vás, jsou to ty Podbořany, co jsou na půl cesty mezi Prahou a Karlovými Vary. Byli jsme tam i loni tam s námi byla Marta Jandová. Letos s námi bude ale někdo úplně jiný.
0: Letos s námi přijede Petr Bende. Petr Bende s námi není na radiokempu úplně poprvý. Myslím, že loni si to s námi střihnul.
1: Loni byl v Mohelnici.
0: Mohelnici, jo. Moc si to kolegové chválili, protože Petr Bende přeci jen je prostě člověk. Já si to myslím, že má rád takový ty komornější akce a je prostě v tom takový kovanej, no.
1: No ale hlavně on jako dokáže opravdu vzít kytaru a zaspívat všude. Já si pamatuju, že jsem ho měl kdysi na rozhovor, ještě když jsem dělal tam naproti na Bontonu.
0: A on dokáže zahrát všude?
1: Ne, ale on sebou přines kytaru a řekl, zaspíváme, ne?
0: Jako jo?
1: A já říkám, a to nemáme nazvučený nějaké. On říká, to je jedno, mikrofon bere a normálně začal hrát na kytaru a zpívat a znělo to strašně fajn, takže jsem zvědavý, jaký to bude v Podbořanech.
0: Věřím, že úplně super. Takže jste zváni tuto středu, což je 19. srpna.
1: Startujeme ve 14:00, samozřejmě živé vysílání frekvence 1 přímo z kempu, do toho zábavné soutěže, skoro bych řekl až přástky s našimi kolegy.
0: Jo. Někdy je to velká sranda.
1: No a v 6 hodin opékání buchtu a od 7 koncert.
0: Já jenom koukám na tu předpověď, jo. Ono to totiž vypadalo docela hrozivě, ale ono zas tak hrozný to nebude, protože sice tady třeba píšou, že má být skoro 80% pršení, ale 24 stupňů, to je docela dobrý, ne? 24 dobrá.
1: Zmoknete a pak oschnete.
0: No, přesně, ideální stav.
1: No, prádlu to děláte každý týden, tak to jednou vydržíte i vy.
0: Tak se těšíme.

0: Kelly Clarkson, Stronger na frekvenci 1. Za minutu bude 3:15. Dneska se s vámi bavíme o tom, jak přistupujete k těm, co třeba na křižovatce vběhnou mezi auta a míjí vám okna, jestli jim dáváte třeba nějakou apanáž nebo to odmítáte.
1: Máme tady jednu zprávu, kterou nám poslal Filip na Facebook. Jednou se nám s klukama takhle na kapotu položili dvě studentky, umyli skla a byl z toho románek. Jo, asi měli dobře.
0: No jo, no, tak hol to uměli s houbičkou, no, to je jednoduchý. Tady píše Tom,
1: zažil... Ještě, že neměli drátinku.
0: Zažil jsem to jen jednou na benzínce v Chomutově.
1: V Chomutově,
0: takže
1: jo.
0: U vás v Chomutově se to asi děje.
1: A máme brigádníky.
0: Byly tam dvě slečny a když někdo zastavil na tankování, tak nabídli umytí oken. Nepožadovali žádné platby za to. Člověk i tak rád prohledal kapsy a přihrádky a aspoň nějaké drobné jim dal. A co si budeme povídat, partnerka z toho ubyla úplně na větvi.
1: No, to si myslím, ale zas na druhou
0: kolik
1: stranu...
0: jsi jim dal? Za co?
1: Jo, a mně to přijde fér, jakože jsi na té benzíně, tam evidentně prostě nabízeli nějakou službu, kterou jim pak zaplatila asi možná ta benzína, doufejme, no, jako no. Asi to nedělali za hezký úsměvy, že jo. Ale přijdu a zeptaj se.
0: Ne, ale pozor, nám se to stalo, když jsme jeli z radiokempu minulý týden z Branova, tak na D1 jsme zastavili na jedné benzínce nejmenovaný.
1: Jo, už myslím, že jste stáli v koloně na D1.
0: Ne, a někdo tam přišel. Ne, ale ono to funguje na některých benzínkách, nevím, jestli to má ta konkrétní značka, nebo jestli se to jako děje napříč značkama. Ale zastavili jsme a přišel k nám člověk, normálně v uniformě té čerpací stanice a říká, nepotřebujete dolít vodu do ostřikovačů, chcete zkontrolovat provozní kapaliny a takovýhle věci. Jako,
1: to je dobrý.
0: No. Umít okno.
1: Jo, tak tam se rád vrátí znova, že jo, když
0: a kolegyně, která řídila, vylezla, říká, kdybyste to za mě odřídil do Prahy, bylo by to
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: taková trošku monotónní muzika, ne?
1: No, říkejme tomu základy, já nevím, jak to nazvat, Dream Danceu, nebo Dream Houseu, nebo Eurotrenceu. To je tako, jako, dá se říct, že to je v podstatě ikonická skladba dneska.
0: To je ale pravda.
1: No,
0: tak že? Prosím vás, to byl Robert Miles.
1: Ano. Bohužel už není mezi námi Robert Miles. No.
0: Tak říkám, byl.
1: No, správně si použila minulý čas. Co budeme hrát ve velkých hlavách? Co Marke, tam máme? A nebo Fun Factory.
0: A taky třeba Jimmy Cliff.
1: A my opět zítra ve dvě.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Prezidenta podepsal vládní novely. Koalici proti suchu bude řídit Babiš a Berdych nominoval na Ameriku. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčata vícerčata jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v superdávce stvrdil také prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Babiš. Řekl to po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou ministři zemědělství Martina Šebestiána a životního prostředí Igor Červený. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec. Babiš doplňuje.
5: Tuhle národní koalici pro boj se suchem obnovíme a dnes ta koalice zasedne v 15 hodin. Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
4: Přes Čechy odpoledne postupovaly silné bouřky. Ty doprovázely prudké nárazy větru, přívalový déšť a místy také kroupy. Podle meteorologů se těžiště bouřkové činnosti v pozdních odpoledních hodinách přesouvá na Moravu a do Slezska. Bouřky mohou ještě zesílit a přinést nárazy větru přes 100 km za hodinu. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Plně obsazený je Boeing, jenž mířil s 270 a jedním pasažerem a 16 členy posádky do Hanoje, se podle předběžných odhadů odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vítko Přiba a také deblista Patrik Rekl jsou v nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Na tiskové konferenci to řekl kapitán. Na Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Zítra zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle také s přeháňkami. Během dnes se bude od jihozápadu zatahovat. Místy se objeví déšť, zejména pak na jihozápadě nejvyšší teploty 18 až 22.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
6: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Vyšková mezi 211. a 190. kilometrem. Na vině je silný provoz, dopravní omezení a dopravní nehoda, která se vyšetřuje na 200. kilometru. S opatrností bez držení projedete okolo dopravní nehody, která blokuje levý jízdní pruh na 350. kilometru D1 na Brno. A nehoda osobního vozidla s nákladním se řeší na 46. kilometru dálnice D10. Na Turnov. Kolona se kvůli tomu netvoří, jeďte tady opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Tolik zprávy po 17. hodině na frekvenci 1 Velké hlavy.
3: Frekvence 1 V.
2: velké hlavy.
3: Jana a Mikeš.
2: Kučera a Bobák.
4: Vedeli ste, že vo vesmíre je úplne ticho, zvuk tam nemá médium na šírenie.
7: No, proto vždycky ty filmy tam, že Armagedon, jak tam bouchá, že jo, to se vždycky tomu smějí, tam je naprostý ticho. Mm-hmm.
0: Ale jenom úplně odbočím, jo. Všimli jste si někdy, že v Trosečníkovi vůbec nehraje žádná muzika?
7: Ne.
0: No, a je to tak schválně, aby to umocnilo ten pocit.
7: A ve filmu, pozor, a ve filmu Ptáci taky ne.
0: No, takže tak prostě ten zvuk, je hrozně důležitý, takže to rádio je prostě nesmrtelný, jo? Nebo?
8: Pojďte vysílat ve vesmíru.
0: Tak, co budem, co budeme řešit dnes?
8: Hele, můj kamarád používá výmluvu nebo obrat, vysvětli mi to jako zlatýmu retrieverovi.
4: Vatikán.
7: Také zamíříme do Vatikánu, jsem to zapomněl.
4: Bez nápovedy, doby.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
0: A na úplném úvodu se budeme věnovat. Když mě tady
7: rozptiluje.
0: Milanovi Lasicovi.
4: Jeho celoživotným snom bylo pracovat jako...
0: Yes.
4: A to se mu podarilo. To si povedzme na rovinu.
7: Já myslím, že jako Eisenboňák.
4: Ne, on mal takovou krásnou představu. Vo filmoch, keď to vidím, tak si hovorím, nádherná robota.
0: Jo.
4: Má to něco společné s loďou.
0: Kapitán.
4: No, ale kulturná loď, jakože je skulturová s loďou. Takže on chcel pracovat jako barový klavírista na lodi do Ameriky.
8: Tak, protože ty mají většinou na baru zadarmo, ne?
7: Čeče, abych nemohl.
0: Ty máš totiž tu nemoc.
7: No, já bych tam se to, no. Klávesy chudáci.
0: Pozvracený.
2: Velké hlavy.
3: Jana a Mikeš.
2: Kučera a Bobák.
8: Ahoj, tady Mirej. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
9: Život plyne dál. Nechci pro.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Frekvence 1.

0: Byli jste ve Vatikánu někdy?
1: Já, ano.
0: A byli jste nahoře se podívat až úplně? Tam se totiž jde takovou tou kopulí a je to tam tak strašně úzký, že já jsem se tam málem neprotlačil.
1: Ty?
0: No,
2: já mám vzpomínku, já jsem si ve Vatikánu vybíral z bankomatu peníze.
0: To je hezká spojka.
3: Ta pointa, ta je na tom nejlepší. Velké hlavy,
2: frekvence. Tak on se nevyšel a já vybíral peníze.
3: Jo, a já byla jednou v Sixtinský kaple, bylo tam hrozných lidí.
1: Strašně, ale
2: smrát
1: je krásno. No, v Vatikánskej apoštolskej knižnici sa asi nudili a spočítali, koľko knih tam majú. To je, rozumiete, teológia, filozofia, história. Tak koľko kusov tam približne majú?
3: 60 tisíc.
0: Já si myslím, že to budou skoro stovky tisíc.
2: Já jsem chtěl říct milion.
1: 1 milión 780 tisíc kníh. A oni sa ešte nudili ďalej, pretože vypočítali, ako dlho by tie knihy...
0: Jo, za sebou.
1: Rád, no, koľko kilometrov by to bolo?
0: Odsuť až...
1: Až...
3: Třeba 40 kilometrov.
0: K andielu.
1: Ja ani...
3: Kolik?
1: 42, je to taký maratón vlastne.
0: Jo, maratón. No, ale to je hezká, ale to bola hezká vsuvka.
3: Vsupky máme
0: nejradši. Já taky.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen...

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Víte o tom, že jedna žena překonala Antarktidu?
1: Jako, ano, ale mě úplně neskutečný.
2: Pozor, ale ne jen tak, jako že překonala, jako že
1: na bruslích
2: přeletěla.
0: No, ani nepřeletěla.
2: Ale je to strašně zajímavý, na čem se jí to povedlo.
0: Nebo na kom?
1: Na kokainu.
0: A to bylo frink, frink a byla doma.
3: Za chvilku trošku viac, hej. No.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova mezi 211. a 190. kilometrem. Na vině je silný provoz, dopravní omezení a dopravní nehoda, která se vyšetřuje na 200. kilometru. A nehoda osobního vozidla s nákladním se řeší na 46. kilometru dálnice D10 na Turnov. Kolona se kvůli tomu netvoří, jeďte tady opatrně. A s kolonami na 20 minut počítejte v obou směrech u nehody na D3 na 67. kilometru, kde havarovalo osobní auto do svodidel směrem na České Budějovice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
0: V roce 2012 první žena překonala Antarktidu na lyžích.
3: Mám takú peknú otázku, že typnite si, koľko ľudí lyžuje v Česku a koľko na Slovensku. Tak akože aktívne, hej, že ich to baví každú zimu, jo, hej.
0: V Česku třeba 500 000.
1: Ja řekla bych třeba 20% z počtu obyvateľ.
3: Mikeši.
2: Ja bych řekl, že ani ne milión, ani náhodou.
3: Je to ani 21% populácie a to je 2 200 000 ľudí v Česku. Koľko na Slovensku?
2: No, to bude horší.
1: Tam bude víc ich. Kolik vás je?
3: No nás právě, že tak nějakých 5 milionů. Hej, že
1: no, já bych řekl, taky klidně těch 20%.
2: Já ne.
1: Teď to máte hory.
3: No máme,
0: já bych řekl, že mnohem méně.
2: Takže jestli to 200 000.
3: Takže v Česku 2 200 000, na Slovensku přibližně 970 000 lidí lyžuje.
1: My vám pošlem nějaký lyže.
0: A vy nám pošlete s ní.
3: No.

0: Ondřej Hejma a já si ho vybavím vždycky u toho skvělého dabingu.
1: Mohli?
2: Už budu.
3: Sporno.
4: Takže, kdo je starší, pan Hejma alebo prvá mucholapka Hejma?
0: Kolik mu může být? 70 třeba mu je.
4: Člověče, viac.
0: Už je mu víc. 134?
4: Je to presně.
2: Tak počkej, kolik mu je?
4: 75 rokov má.
0: Tak mucholapka je
3: starší mnohem.
2: Mucholapka je za mě úplně jedna z nejnechutnějších věcí, kterou si můžeš dát do interiéru svého krásného moderního bytu.
0: Podle mě je pak nejlepší, když procházíš.
2: No a chytuj, co do toho.
0: Nevšimne.

0: Takhle máme tady mezi sebou jednoho zkušeného rodiče, on nám něco řekne.
1: Rodičovstvo je jako prechádzka parkom. Jurským parkom.
2: Jo. Když máš dvojčátka.
3: Tak.
2: Mějte se krásně, ahoj.
0: Dovidopodobný.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký podvečer. Opozice také představí plán proti suchu v Pardubicích. Jsou 4000 domácností bez elektřiny a ruský soud odmítl odvolání opoziční strany. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 6 konkrétních opatření proti suchu. Za zásadní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerii podle Klempíře zveřejní Ministerstvo kultury na svém webu. Jedná se o zatím 4 neděle, a sice 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Potvrdil to i ministr kultury Otto Klempíř.
8: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
7: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, zdarma navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Bouřka odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektřiny. Přibližně 4000 domácností je bez proudu. ČES pracuje na odstranění závad. Omezení provozu na hlavním železničním koridoru a škodu ve výši zhruba 100 000 korun způsobila na Přerovsku řidička. Ta s osobním autem uvízla na přejezdu mezi závorami. Když se blížil vlak, nakonec autem prorazila závory a ujela. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, oznámily agentury. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko 5. rokem vede proti Ukrajině. Před týdnem nejvyšší soud vyhověl žalobě menší prokremelské strany, které se domáhala vyloučení Jabloka z voleb. Fotbalista Jean-David Bogel předčasně skončil v Artisu Brno. Nováček nejvyšší soutěže se s 34-letým francouzským útočníkem, kterého provázely zdravotní problémy, dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. Artis o tom informuje na svých internetových stránkách.
4: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy také s deštěm, zejména na jihozápadě, a nejvyšší denní teploty 18 až 22.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
2: S 20-minutovým zdržením počítejte na D1 na Prahu mezi 212 a 208 kilometrem, kde se vyšetřuje nehoda 3 osobních vozidel. Bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 25. kilometru D5 na Plzeň a 2 osobní vozidla havarovala v úseku dopravního omezení na 25. kilometru D11 na Hradec Králové. Ani tady se výrazněji nezdržíte. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Tolik zprávy po 18. hodině s vámi na Frekvenci 1 Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji na startu nového týdne. Tak vytoužené ochlazení dorazilo. Doufám, že i k vám tak se větrá, jak se má. No a navíc doufám, že aspoň trošku zalito ve vašem případě. U nás Michael Jackson, Anaka, všechno na svém místě. Už za chviličku pro vás mám taky konto, které hezky stoupá, týká se zítřejšího rána. Ale teď Alvaro Soler, Sofia, pondělní večer je tady.
4: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Heal the World, co byl Michael Jackson a právě tímhle hitem chtěl uzdravit svět. Tak, máme 15 minut po 18. hodině, zítra pro vás máme skoro 30 tisíc korun, já se dívám a to mě zajímá, jak vy jste dnes jeli v soutěži Poslední slovo, kroužili jste kolem, nedali jste to, Petra Hřebíčková si totiž něco přivezla ze své dovolené z Dánska, no a vy hádáte, o co by mohlo jít. Tak dnes jste hádali třeba kameny, lékořici nebo syna, a to je špatně. Tak zítra něco jiného. Zítra něco jiného a když to klapne, v úterý po ránu pro vás máme 28 500 korun, tak vám na to držím palce. Tak už za chviličku si dáme zatmění slunce, to bude samozřejmě příští rok, bylo to velké téma v minulém týdnu. No a v Egyptě zdražili právě na tento termín poměrně jako dost a o stovky procent. Tak víc už za chvilku, posílám Bengals nebo Dua Lipa, Love Again.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který je

Eternal Flame, to byly Bengals, o půl sedmé, tady je večerní frekvence jedna. Ano, zatím slunce mluvilo se o tom úplně všude, byl to silný příběh pro nás všechny v minulém týdnu a pokud jste to nestihli, tak jste si možná jenom trochu pomysleli to, co je ano, kdy to zase bude příští rok a kde a bylo by dobré to možná vidět. Ano, bude to v Egyptě příští rok 2. srpna a bude to jedno z nejdelších zatmění slunce, které bude trvat 6 minut a to se nestává zase tak často. No a pokud vás napadlo, že byste mohli vyrazit třeba na dovču do Egypta zrovna v tomto termínu, no tak tam už to jistí, protože hotely v luxuru se právě na tento termín rychle vyprodávají a ceny, pozor, se pohybují v řádu tisíců dolarů, takže třeba některá apartma nabízí za 10 tisíc dolarů přes 209 tisíc korun za pobyt na 4 noci a třeba jiný luxorský hotelový balíček stojí podle aktuální nabídky, jak jsem se díval, až 7,5 tisíce dolarů za pokoj. Tak nevím, jestli se dá něco sehnat levněji, to znamená tak jako vždycky, ale je jasné, že tady si na to Egypťané dají pozor, aby ceny byly takzvaně v uvozovkách v pořádku. Takže pokud byste chtěli vyrazit náhodou na zatmění slunce příští rok do Egypta, bude to stát trošku víc, buďte na to připraveni. Ale jinak, české léto, já mám pocit, že je úplně v pohodě, máme tady menší ochlazení a jak bude dál a že na víkend hezky, tak to už za chvilku. Teď půlnoční hřích.

0: Love Me For A Reason, a to byly Boyzone, 12 minut po půl sedmé. Zvrat počasí a tady čekají nás určitě tento týden teploty do 30 stupňů a budou se taky často hodit deštníky, jak tady koukám, takže počasí úplně jinak, než bylo o víkendu a v posledních týdnech. Někdo to vítá a někdo by rád prodloužení léta, tak bude se konat. Já myslím, že minimálně o víkendu, protože o víkendu by se zase mělo vrátit hezké polojasné počasí a teploty by se mohly dostávat až k 28 stupňům Celsia. No a možná už si taky v půli srpna říkáte, jaké může být září a to babí léto. Do všeho taky zasáhne El Niño, které se začne projevovat a pokud vám řeknu, že bude nějak, ne. Protože je tady několik modelů, a které se rozchází. Každopádně pokud se současný trend potvrdí, září nepřinese pokračování extrémního léta, ale spíše pozvolný přechod k běžnějšímu počasí s teplejším nádechem. Tak si vyberte. Každopádně za týden to zase může být úplně, ale úplně jinak. Tak na frekvenci jedna Ace of Base, taky Slza, Cyril bude zpívat nebo dá dohromady velký hit Stumbling In.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood
2: a v něm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte stát.

0: Chandelier a to byla si a tady je frekvence 1.19. Pojďme na zprávy.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Prezident podepsal vládní novely. Koalici proti suchu bude řídit Babiš a Berdych nominoval na Ameriku. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v superdávce stvrdil také prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to po jednání vlády.
3: Tuhle národní koalici pro boj se suchem obnovíme a dnes ta koalice zasedne v 15 hodin. Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
2: Premiér také na jednání koaliční rady požádal předsedu SPD a sněmovny Tomia Okamuru, aby zařadil na jednání dolní komory plán na zmrazení platů politiků. Bouře se silným větrem odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Orebem a poškodili kemp v Bělči nad Orlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Plně obsazený Boeing, jenž mířil s 270 a jedním pasažerem a 16 členy posádky do Hanoje, se podle předběžných odhadů odlepil od země více než 100 metrů za runway. Jiří Lehečka, Jakub Penčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům. Řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se odehraje 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat. Místy se také objeví déšť, zejména v jihozápadní polovině území a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
4: S 20-minutovým zdržením stále počítejte na D1 na Prahu mezi 212. a 209. kilometrem, kdy se vyšetřuje nehoda 3 osobních vozidel. A s opatrností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody, při které skončilo osobní auto v příkopu na 287. kilometru dálnice D35 na Olomouc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1 i dál. Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji na startu nového týdne. Už za chvilku taky zjistíme, jak skvělý byl Petr Jablonský o víkendu. Takže včerejší live v pár minutách a teď Robbie Williams Supreme.

0: Jojo Action a mistr prezident na frekvenci jedné, jaký že byl ten 17. srpen, který tady máme v pop music a co se dělo napříč dekádami. Vezu vám to a víc už za malou chvíli. Z muziky Činasky bylo by tu jedno selhání a taky jeden výborný výkon Petra Jablonského včera v Lifeu po 13. hodině.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1, s kým pak mluvím?
2: Dobrý den, u telefonu Milan.
1: Milane.
2: A já jsem se chtěl prosím zeptat, jestli pan Turek procházel nějakým testem řízení, protože mě je 70 a mě tam prostě pořád se musím nechávat testovat, jestli umím řídit a jestli jsem dostatečně a tady mám pocit, že ten problém tam asi nějaký bude, jo. když toho pana Turka, víte co.
1: A koho byste se rád zeptal teda?
2: Tomio.
1: Tomio Okamury, jo, no tak...
2: No, jasně.
3: A, ano, takže dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Takže jaký jste říkal jméno, že jste?
2: Já jsem Milan.
3: Milan, tak to je hezké jméno, dobře. Prosím vás pěkně, Milane, vy teda řídíte, jo?
2: Já řídím ještě pořád, dokud vy to nevemou, ano.
3: No, tak vidíte to, tak není to tak jednoduché řídit. A jestli to náhodou nevíte, tak Filip Turek je známý český závodník, který vyhrál už mnoho závodů, takže je to vynikající řidič. Takže my víme, ano, jako objevily se samozřejmě falešné zprávy, že Filip Turek...
2: No, to právě.
3: No, to jsou falešné zprávy, že údajně porážel jenom nějaké mladé, prostě 15-leté chlapce, jako nějaké děti a podobně, tak jako není to pravda, prosím vás, pěkně.
2: To není.
3: Například já jsem jednou takhle stál před poslaneckou sněmovnou, najednou se vyřídilo auto, no a ten Turek mě opravdu porazil, takže není to pravda, že by nikoho pořád dospělého neporazil. Například mě málem porazil, takže jako myslím si, že je to docela frajer a chtěli bychom si vážit toho, že máme v politice takovéto super sportovce.
2: Takové řidiče, myslíte? No,
3: tak je to motorsport vlastně, on to provozuje i na silnicích, trénuje samozřejmě, plánuje samozřejmě i nějaké vyšší soutěže, chtěl by to dotáhnout pochopitelně do Formule 1, protože samozřejmě ty preference nevypadají, že by se dostal do poslanecké sněmovny opět, takže půjde do Formule potom.
2: My si ho nezasloužíme.
3: No, že ne. No, vidíte.
2: Že ne.
3: Ani mě si nezasloužíte. Až my tam nebudeme v té sněmovně, jak vy budete plakat, že tam nejsme? Vy budete
2: já pláču
3: plakat.
2: Už teď, prosím, no. Já pláču už teď.
3: No,
2: prosím.
3: Vidíte to, tak jsme se dobrali k pojentě, už pláčete.
2: Věřte mi to.
3: Tak jo. Plačte dál, plačte dál, ale ještě nebojte se, ještě nějaký pátek tam budeme.
2: Já jsem rád.
3: Abych vás uklidnil. Mějte se krásně a naschánou.
2: Taky. Naschánou.

Place on My Mind, to už je taky historie, to byly Pet Shop Boys o půl osmé. Pondělní večer, je tady stále léto, stále prázdniny. A co se stalo toho 17. srpna, když se dívám do hitparádových dat, tak v rámci hudební historie se odehrálo několik slavných událostí. Třeba v roce 1955 vydal Elvis Presley svůj první hit na první místě hitparády. V roce 1960, právě 17. srpna, odehráli Beatles svůj vůbec první koncert v Hamburku. No a rok 1969, tam vidím, že skončil ten legendární Woodstock. No a nakonec si dáme Nirvánu, protože ta právě 17. srpna 1991 natočila klip ke svému znamenitému songu. Smells Like Teen Spirit dodnes to má neuvěřitelnou šťávu. A když to dorazilo v roce 1991, tak jsme z toho všichni byli paf. Tak to bylo. Tady je Frekvence jednou za chvíli Blondie, Čechomor a teď Hold My Hand, Lady Gaga.

Maria, Ave Maria, no a to byly Blondie a taky Debbie Harry, 9 minut po půl osmé na Frekvenci 1. Máme pro vás jeden z těch finálních radiokempů. Právě tuto středu a adresa je skvělá, koupaliště a kemp Podbořany. S námi tam bude Petr Bende a kdybyste chtěli, tak taky Jana Knížková, Vojta Effler. Všechno jede podle scénáře zavedeného celoprázdninového, to znamená mezi 14. a 19. živák, no a od 19. do 20. živý koncert Petra Bendeho. Tak nejlépe osobně doražte na tuhle adresu. Počasí má být docela příznivé, nebají být žádné velké pařáky, žádné 40 se nečekají a teploty mají být takové letní a uvidíme, jak to nakonec bude s přiháňkami. Ale ať se děje, co se děje, my tam budeme nastoupeni v plné polní spolu s celou skvadrou, která se o vás stará celé prázdniny na všech radiokempech. Tak se na vás těšíme. Kim Wall tady bude už za chvíli taky, Alicia Keys, Girl on Fire a Felix Jan

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, opozice také představí plán proti suchu. Galerie budou zdarma a ruský soud odmítl odvolání opoziční strany. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za zásadní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Seznam galerií je dnes podle Klempíře zveřejní Ministerstvo kultury na svém webu. Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Potvrdil to i ministr kultury Otto Klempíř.
3: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
2: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, zdarma navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Omezení provozu na hlavním železničním koridoru a škodu ve výši zhruba 100 000 korun způsobila na Přerovsku řidička, která s osobním autem uvízla na přejezdu mezi závorami. Když se blížil vlak, nakonec autem prorazila závory a ujela. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, poznámily agentury. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko 5. rokem vede proti Ukrajině. Před týdnem nejvyšší soud vyhověl žalobě menší prokremelské strany, které se domáhala vyloučení Jabloka z voleb. Soud v Pskově pak ve stejný den poslal na více než 11 let za mříže místopředsedu Jabloka Leva Schlossberga. Krádež 4 obrazů renesančního malíře Antonella da Messiny z muzea v jeho rodném městě, ke které došlo v sobotu večer, mohla souviset se sicilskou mafií, uvedl to mesinský radní pro kulturu Enzo Caruso. Fotbalista Jean-David Bogel předčasně končí v Artisu Brno. Nováček nejvyšší soutěže se s 34-letým francouzským útočníkem, kterého provázely zdravotní problémy, dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, teploty půjdou dolů, nejvyšší denní mezi 18 až 22. A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
4: S 15-minutovým zdržením počítejte na D1 na Prahu mezi 212. a 209. kilometrem, kde se vyšetřuje nehoda 3 osobních vozidel. S opatrností bez zdržení projedete okolo nehody, při které skončilo osobní auto v příkopu na 287. kilometru dálnice D35 na Olomouc. A nestratíte ani u nehody na 196. kilometru D1 na Prahu, kde se srazila 2 osobní auta. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi na Frekvenci 1 Milan Bílek.
1: Hezký večer, příjemné pondělí, na východě Čech poměrně deštivé a větrné. Tak na sebe dávejte pozor, posílám taky svého času velký letní hit od Depeche Mode, Enjoy the Silence, to proberem, ale teď Eva Farná, Leporello.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.
6: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: L'amour toujours, a to byl Gigi D'Agostino. 9 minut máme po 20. hodině. No a vyrážíme na start 90. let.
1: Co léto, to letní hit.
0: Vyrážíme za hitem Enjoy the Silence od slavné britské kapely Depeche Mode. Je to, myslím, jedna z nejikoničtějších synthy-popových skladeb hudební historie. Jinak původní demoverze, kterou složil Martin Gore, byla taková pomalá, melancholická skladba, doprovázená vlastně pouze harmoniem. Ale dorazil klavesista Alan Wilder, který všechny přemluvil a navrhl zrychlit tempo a přidat trochu ten taneční beat. No a přestože Martin Gore zpočátku protestoval, tak po přidání ikonického kytarového riffu kapela okamžitě pochopila, že drží v rukou svůj největší hit a klip, ten si taky pamatujete, ten odkazuje na motivy z knihy Malý princ a symbolizuje muže, který vlastně má úplně všechno, ale hledá pouze klidné místo pro ticho. Chce poslouchat ticho. Tak Enjoy the Silence a Depeche Mode.

0: Enjoy the Silence, to byl výlet do raných 90. v létě roku 1990, to bylo čerstvé a prázdniny v tomto roce nežely ničím jiným. Tak za chvilku taky Los Del Rio, Ed Sheeran anebo Xin Lakes na vodě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

son asi trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být zas

Macarena, kdy jindy hrát Los del Rio a tenhle velký hit než o prázdninách v létě a o jedné srpnové noci, kterou tady máme. Víte, kdo dnes slaví narozeniny? Belinda Carlisle, známá jako členka skupiny Go Go's a taky solová umělkyně, která se narodila právě 17. srpna 1958 přímo v Hollywoodu. No, Go Go's, kapela dobrá, ale ona vydala v 85. solovou desku a tam my poznáváme zcela bezpečně s jejím obrovským hitem Heaven is a Place on Earth.

Babel, La Luna. Osmdesátá léta byla její Belinda Carlisle narozená v roce 1958, právě 17. srpna dnes slaví narozeniny. Tak všechno nejlepší i vám, pokud to máte úplně stejně. Za okamžik houpavé reggae a s ním Inner Circle, Katarína Knechtová, teď Fate of Ophelia, Taylor Swift.

Games People Play, to byly Inner Circle do dnešního večera. Tak kdo je nejpracovitější světovou hvězdou o těchto prázdninách? Já myslím, že to je Bruno Mars, který v současné době zažívá jeden z největších vrcholů své kariéry a vydal nové solové album a jede masivní světové turné. A aktuálně, tady před pár dny, 7. srpna, vydal společný velmi emotivní duet s názvem Styl s kolumbijskou zpěvačkou Karol G. A o tomto víkendu píseň taky poprvé představili naživo na vyprodané koncertě v LA. K tomu se dostaneme a duet budeme hrát, ale já bych pořád nešetřil jeho fantastickým hitem I Just Might. Tady je Bruno Mars, Genius.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, do Česka dorazilo ochlazení. Koalici proti suchu bude řídit Babiš a prezident podepsal vládní novely. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily přehánky a bouřky, které budou ojedinělé tento týden doprovázené i přívalovým deštěm či krupobytím. Proti předchozímu horkému období

0: Vy se také ochladí, teploty jen výjimečně překročí tropickou třicítku, většinou jen na jihu Moravy. Nejchladnější den tohoto týdne bude úterý, kdy maxima na většině území lehce přesáhnou dvacítku, v dalších dnech se oteplí k letním 25. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to po jednání vlády.
1: Tuhle národní koalici pro boj se suchem obnovíme a dnes ta koalice zasedne v 15 hodin. Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
0: Koalice se také shodla na zařazení návrhu na zmrazení platů politiků před zákon o financování České televize a Českého rozhlasu, řekl Tomio Okamura. První čtení ve sněmovně bude v září. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat, vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7. Změny v superdávce stvrdil také prezident. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Plně obsazený je Boeing, jenž mířil s 271 pasažerem a 16 členy posádky do Hanoje, se podle odhadů odlepilo od země více než 100 metrů za runwayí. Červená zvezda Bělehrad změnila před dvojzápasem s plzeňskými fotbalisty ve čtvrtém předkole Evropské ligy trenéra. Dejana Stankoviče po nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů nahrazuje Španěl Albert Riera. První utkání odehraje Viktorka ve čtvrtek v srbské metropoli.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, jak už padlo, ochladí se, nejvyšší teploty 18 až 22.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A informace z hlavních tahů má Zuzka.
3: Pokud pojedete po dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem, zpozorněte na 38. kilometru, kde nám blokuje pravý jízdní pruh pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
0: Tolik zprávy na Frekvenci 1 s vámi po 21. hodině. Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji, co přichází vždycky ve finále prázdnin na srpná moc hezká akce Hradu Zámecká noc. A bude už tu nadcházející sobotu, tak víc za malou chvíli. Teď Michal Hrůza.
2: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Máme tady ten další hit, který začíná textem Hello, you fool, I love you. A to už jsme doma. To jsou Roxette, je to Joyride hit, který vyšel 28. března roku 1991, ale postupně se dosoukal až na ten největší prázdninový hit. Jinak Mary Fredrickson, Fergeso, samozřejmě jedoucí na kapotě červeného Ferrari. Možná si taky vzpomínáte na klip tomuto songu. Takže super úspěšná švédská kapela Roxette, rok 1991 a vše už bylo řečeno. Tak pojďme hrát Joyride.

0: Time of My Life, to byl Ben Medley a Jennifer Warnes před půl desátou na frekvenci 1. Já vím, do víkendu ještě daleko. Máme pondělí, ale je třeba si připomenout tu hradozámeckou noc. Krásný večer a moc hezká akce, kdy desítky hradů, zámku, klášterů a taky dalších historických památek po celé České republice otevřou své brány posvětnění a kdyby náhodou, tak právě vám nabídnou ty noční prohlídky, kostýmované průvodce, divadelní představení, koncerty a třeba romantickou atmosféru při svíčkách. No a těch míst, které se účastní hradozámecké noci, těch je hodně. Je to zámek Konopiště, Ploskovice, Uherčice, zámek Valtice, kde jsem byl nedávno, tam je to nádherné, a další místa. Tak kdo chce najít, najde. Velmi jednoduše najdete třeba i poblíž místa, kde jste, kde nás posloucháte, nějaké místo, které se hradozámecké noci současní. Tak si to užijte, hezké zážitky. Posíláme Rosmis, nebo teď Meky a David a Nejsi sám.
1: Dávno už vím, že chodím jak tím. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Don't Wanna Miss a Thing, a to byl Aerosmith po půl desáté. Tak jaký byl ten 17. srpen? Do Česka po dlouhém období sucha dorazily bouřky a nebylo to jen tak, protože místě provázel prudký vítr, dokonce kroupy a taky přívalový déšť. No a Honza nám ve zprávách taky připomene, že hasiči měli desítky výjezdů kvůli stromům popadaným na silnici i železniční tratě. Ale vypadá to, že to nejhorší asi za námi a jak se dívám na mapu přeháněk, tak déšť a vítr máme právě teď na východě Čech, to znamená zejména na jižní Moravě. Tak doufám, že i u vás se to obešlo bez nějakých problémů. Míříme teď ke 22. hodině a dáme si zprávy další, které nám přinesl ten 17. srpen. A už za chvilku All for One, Aleša Dixon a taky Marek Ztracený.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Opozice také představí plán proti suchu. Galerie budou zdarma, ruský soud odmítl odvolání opoziční strany. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za zásadní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. S čímž nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Ten označil tvrzení opozice o tom, že zaspali za lež.
5: Ministerstvo od roku 2014 kontinuálně tento problém řeší. Samozřejmě naše oddělení, včetně setkávání, když už jsem byl já ustanoven, od března jsme řešili nejenom samotné sucho, ale například já už jsem na pomezí června a července začal řešit období podzimu. To znamená, kdyby náhodou došlo k povodním zátopám a podobně, tak už tento moment to řešíme. Už jsem se nechal prověřit, jak je na to případně připraven krizový štáb. Takže není pravda, že se my ozýváme až zpětně, až je nějaký problém.
4: Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Jedná se zatím o 4 neděle. 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Potvrdil to ministr kultury Otto Klempíř.
6: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví než dosud. Kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
4: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva zdarma, navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala Olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, poznámily agentury. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině. Před týdnem nejvyšší soud vyhověl žalobě menší pro kremelské strany, která se domáhala vyloučení Jabloka z voleb. Soud v Pskově pak ve stejný den poslal na více než 11 let za mříže.

0: místopředsedu Jabloka Lva Schlossberga. Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. Podle BBC je součástí dohody mezi kluby opce na přestup za 8,6 milionů liber. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle čekejme přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
1: Hezký večer, spolu jedeme dál, za chvilku vyrazíme taky za velkými hlavami. Po víkendu nás oslovili dnes po 17. hodině. Tak doufám, že u vás všechno v pořádku. Budou Backstreet Boys, anebo teď opět a Radeček. I tak to za to stojí.
2: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

Orinoco Flow, to byla Eňa, klasika do našeho večerního vysílání. Název tohoto songu taky odkazuje hlavně na studia, slavná studia Orinoco, která už se jmenují trochu jinak, jsou v Londýně, kde se právě tohle album v roce 1998 nahrávalo a samozřejmě taky na jeho americkou řeku Orinoco. No a pokud jste měli pocit, že jste prožili takovou snovou plavbu kolem světa, kde Eňa zmiňovala celou řadu geografických míst a historických odkazů, tak jste měli pocit správný. Za chvilku Lucie, Sarah Connor, Fever Dream, tady je Alex Warren.

Dotknu se ohně a to byla Lucie. No tak, když už použít slovo legenda, tak na co? Na tuhle píseň určitě. Text napsal Robert Korym, ale vlastně napsal i hudbu na konci 80. let, a to v době, kdy ještě pracoval jako topič a údržbář hotelu Stop v pražském Motole. No a jak sám vzpomínal, tak v noci prostě házel uhlí do kotlu a přes den žil muzikou a právě prý pohled do toho otevřeného ohně v něm probudil emoce, které okamžitě přenesl do textu. A byla to, jen tak pro zajímavost, vůbec první píseň, ke které si napsal text zcela sám. Tak to byla Lucie, my si dáme taky Michaela, taky Elány, taky Miley. Ale ze všeho nejdříve, to je Imagine Now, a to má náladu. Tady je Alvaro Soler.

0: si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Prezidenta podepsal vládní novely. Koalici proti suchu bude řídit Babiš a Berdych nominoval na Ameriku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let.

0: Změny v superdávce stvrdil také prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to po jednání vlády.
1: Tuhle národní koalici pro boj se suchem obnovíme a dnes ta koalice zasedne v 15 hodin. Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
0: Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Po prvním zasedání obnovené národní koalice pro boje se suchem to mezi prvními úkoly jmenoval právě premiér. Bouře se silným větrem odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Torebem a poškodili kemp v Bělči nad Orlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností. V Pardubickém kraji to byly 4000. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Plně obsazený Boeing, jenž mířil s 271 pasažerem a 16 členy posádky do Hanoje, se podle předběžných odhadů odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Americký prezident Donald Trump v pondělí za použití vulgárního jazyka pohrozil Ománu bombardováním. Pokud se sultanát bude plést Spojeným státům do cesty během konfliktu s Iránem, Maskat s Teheránem dojedná a pravidla plavby Hormuzským průlivem. Jiří Léčka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se odehraje 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu. V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví také déšť, zejména v jihozápadní polovině území. Nejvyšší je teploty mezi 18 až 22 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
2: Hezký večer vám přeji před půlnocí. Za chvilku nám tu správnou baladu bude zpívat Vanessa Williams, dorazí Ozzy Osbourne a teď je Richard Miller.
3: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.
5: Měsíc

0: Právě tohle byl velký hit z roku 1992, myslím jedna z nejkrásnějších, nejslavnějších písní o lásce. Je to krásná pomalá balada, která přichází nečekaně až na konec. A proto ten název Save the Best for the Last. A to byla Vanessa Williams s námi po 23. Už za malou chvíli Čina, Skipeč a Bojsa, taky Klok Klok je Doria.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Báseň, to byly Činasky s námi po půl dvanácté na frekvenci 1. Tak co pro vás máme zítra po ránu? Krásné peníze, hádáme poslední slovo Petry Hřebíčkové a když dáte to, co si přivezla z Kodaně a správně uhodnete, tak získáváte skoro 30 000 korun. Držím vám palce za pár hodin. Teď Lady Gaga, Alejandro.

Lolka z plakátu a to byla Slza na frekvenci 1 ode mě, jako vždycky před půlnocí, dobrou noc až do rána. A zítra v dalším srpnovém večeru si dáme rande. Tak se těším po 18. Teď Faith Hill, There You'll Be.

0: Užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Opozice také představí plán proti suchu. Galerie budou zdarma, ruský soud odmítl odvolání opoziční strany. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za zásadní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. S čímž nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Ten označil tvrzení opozice.

0: o tom, že zaspali za lež.
1: Ministerstvo od roku 2014 kontinuálně tento problém řeší. Samozřejmě naše oddělení, včetně setkávání, když už jsem byl já ustanoven, od března jsme řešili nejenom samotné sucho, ale například já už jsem na pomezí června a července začal řešit období podzimu. To znamená, kdyby náhodou došlo k povodním zátopám a podobně, tak už tento moment to řešíme. Už jsem se nechal prověřit, jak je na to případně připraven krizový štáb. Takže není pravda, že se my ozýváme až zpětně, až je nějaký problém.
0: Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Jedná se zatím o 4 neděle. 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Potvrdil to ministr kultury Otto Klempíř.
2: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví než dosud. Kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
0: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva zdarma, navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala Olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Priznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, poznámily agentury. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko 5. rokem vede proti Ukrajině. Před týdnem nejvyšší soud vyhověl žalobě menší pro kremelské strany, která se domáhala vyloučení Jabloka z voleb. Soud v Pskově pak ve stejný den poslal na více než 11 let za mříže místopředsedu Jabloka Lva Schlossberga. Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. Podle BBC je součástí dohody mezi kluby obce na přestup za 8,6 milionu liber. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle čekejme přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezidenta podepsal vládní novely. Koalici proti suchu bude řídit Babiš a Berdych nominoval na Ameriku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčata vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v superdávce stvrdil také prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to po jednání vlády.
2: Tuhle národní koalici pro boj se suchem obnovíme a dnes ta koalice zasedne v 15 hodin. Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený ministr životního prostředí.

0: Pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
1: Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Po prvním zasedání obnovené národní koalice pro boje se suchem to mezi prvními úkoly jmenoval právě premiér. Bouře se silným větrem odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kempa, zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště na Torlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Torebem a poškodili kemp v Bělči na Torlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností. V Pardubickém kraji to byly 4000. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Plně obsazený Boeing, jenž mířil s 271 pasažerem a 16 členy posádky do Hanoje, se podle předběžných odhadů odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Americký prezident Donald Trump v pondělí za použití vulgárního jazyka pohrozil Ománu bombardováním. Pokud se sultanát bude plést Spojeným státům do cesty během konfliktu s Iránem, Maskat s Teheránem dojednává pravidla plavby Hormuzským průlivem. Jiří Léčka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se odehraje 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu. V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy se objeví také déště, zejména v jihozápadní polovině území. Nejvyšší je teploty mezi 18 až 22 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Opozice také představí plán proti suchu. Galerie budou zdarma, ruský soud odmítl odvolání opoziční strany. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za zásadní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. S čímž nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Ten označil tvrzení opozice o tom, že zaspali za leš.
2: Ministerstvo od roku 2014 kontinuálně tento problém řeší. Samozřejmě naše oddělení, včetně setkávání, když už jsem byl já ustanoven, od března jsme řešili nejenom samotné sucho, ale například já už jsem na pomezí června a července začal řešit období podzimu. To znamená, kdyby náhodou došlo k povodním zátopám a podobně, tak už tento moment to řešíme. Už jsem se nechal prověřit, jak je na to případně připraven krizový štáb. Takže není pravda, že se my ozýváme až zpětně, až je nějaký problém.
1: Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Jedná se zatím o 4 neděle. 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Potvrdil to ministr kultury Otto Klempíř.
3: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
1: Zpřístupnění galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva zdarma, navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Priznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, poznámily agentury. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko 5. rokem vede proti Ukrajině. Před týdnem nejvyšší soud vyhověl žalobě menší pro kremelské strany, která se domáhala vyloučení Jabloka z voleb. Soud v Pskově pak ve stejný den poslal na více než 11 let za mříže místopředsedu Jabloka Lva Schlossberga. Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. Podle BBC je součástí dohody mezi kluby obce na přestup za 8,6 milionu liber. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle čekejme přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.